Celý šestnáctka měla o 4 bary míň. Je to proto, že mi beat nedal čas na nic víc. Stejný je to, ale s naším časem, když se zamyslíš, řekni, kdo ti zajistí, že bude čas na víc dní.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
1: Fine.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn, jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBronx.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
2: Vždycky lístky na

moře a bílej písek. Mám to taky rád, ale ne vedle těch, který myslí v číslech. Až uvidím čistou duši, mě nezajímá, co ty věci stály. Sednem třeba do Lamborghini na Santorini, mám větší plány. Když jí mám vedle sebe, zase tím věci stály. Sednem třeba do Lamborghini na

0: kterou nemusíš hledat. Fajn.
1: Hudba.
0: Hvězdy. Zákulisí.
1: A to nejlepší z internetu.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Vypni výběr, zapni Fajn.
0: Fajn.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Plus Praha už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Největší hudební hvězdy.
6: This is Taylor Swift.
7: Hi, it's Harry Styles.
8: Hi, I'm Olivia Dean.
3: Sleduj Fajn. Fajn.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?

0: se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Music. Fine.

0: my? Proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
5: Projevu se neschová všechno. Bývalý politik Pavel Křivka dostal podmínku za to, že se po Pardubicích procházel oblečený do mikiny, na který bylo písmeno Z a bylo doplněný o ruský nápis za vítězství. Nejvyšší soud podmínku potvrdil. Herec Paul Wesley, který si střihnul třeba roli stejný nápis za vítězství. Nejvyšší soud podmínku potvrdil. Herec Paul Wesley, který si střihnul třeba roli Stefana v Upířích denících, se oženil s

0: tak lidi, já se normálně rozštípadej, jak se lám na paštice. Jestli to nějak
1: dává. Jak ho chceš být celám rozšípaný na paštice? Krásný, dobrý ráno.
0: Dobré ráno. To má první, co mě napadlo. Dámy a pánové, pokud i vy jste rozšípaný jak selám na paštice, tak se 6. hodinou jdeme vyhrávat. Hudba nejvíc v klidu a ještě lepší playlist, lepší než u vás na vesnici, na zábavě. Tohle léto na fajnu, tohle je pík na fajnu a tuhle jízdu si za malou chvilku zabalte chleba s řízkem. Za chvilku jedeme totiž do Chorvatska. Bere nás tam náš morální kompas a 1 000 000 korun. Tak hezký ráno, jdeme na to, před náma nějaký vysoký v playlistu.
1: Třeba jako Bibi Rexha, Fadeless, jejich New Reliant.
0: Tak jdeme na to. Hezký ráno.

0: Michael Jackson, jo, Beat It, tady na fajnu, takhle z rána, 7 minut po 6 hodině, krásné, dobré ráno všem. Dámy a pánové, stala se taková věc v Chorvatsku. V Chorvatsku se našla taška s 1 000 000 korun. A kdo ji nenašel? No Chorvati. Našli totiž Češi. A co udělají Češi, když najdou tašku s 1 000 000 korun? No koupí si něco hezkýho, ano, tady ty Češi, co našli tady tu tašku, tak teď momentálně vyšetřuje policie, protože prej údajně z toho 1 000 000 korun během těch pár hodin, co našli tu tašku, stihli utratit 100 tisíc. Hele, pojďme nedělat, jako že bychom byli jako morální jako a všechno zásadový a že bychom to hned všichni šli vrátit. Podle mě na 99% by každý prostě přemýšlel na tou jednou věcí, co by si rád koupil. A já vím moc dobře, co by si koupila Wendy.
1: Co bych si koupila?
0: Víš, co bych si koupila?
1: Co bych si koupila?

0: kartiček.
1: A to budou kartičky teďka, to je teďka 30 letů.
0: Ty vole.
1: A dvůvníku. Wow.
0: Dáme barve. No, já bych si koupil ne kartičky, ale asi benzín. Jako do zásoby. Dámy a pánové, co byste si koupili vy? Pojďme to, pojďme upustit fantazii. 724634634, co byste dělali s 1 000 000 korun, kdybyste našli dneska na ulici? Pojďte dát vědět. Hele, a Veny, kdyby nevyšly ty kartičky,
1: no,
0: tak vím, co by si koupila dalšího.
1: Ty myslíš CS-ko a skiny?
0: To taky? Tak to je další věc.
1: Počkej, ale... tak tím pádem co?
0: Lístky na tady toho interpreta. Morning

0: To je něco, co nám dohrává tady předaním Eteru Fajnu. Krásný dobrý ráno. No a docela dobrá otázka, co byste dělali s milionem korun?
1: Na to jsme se ptali před malou chvilkou, navzdory tomu, že v Chorvatsku takhle Češi našli tašku s 1 milion korun, stihli už něco teda z toho utratit, tak se pojďme podívat na to, co byste dělali vy. Tady máme zprávy od vás. Wendy?
0: Co bych koupil za milion? Velký stříbrný karavan. Zapřáhnout ho za dodávku a zdrhat fofrem, než mě chytí. Hezký ráno všem Jíťuna. OK. Pak tady píše ještě Jarda z Českých Budějovic. Já bych si koupil dům s velkou zahradou, na ní bazén a obří trampolínu a zbytek na živoření.
1: Mm-hmm. Tak to je zajímavý. Já mám, Jardo, takový pocit, že za milion korun by v dnešní době byla možná tak ta trampolína. Ale proč ne? Mám tady zprávu, kterou napsala Eliška z Pardubic. Ta píše: Ahoj, kdybych našla 1 milion korun, podplatila bych vás, abyste v rádiu pořád hráli Evu Farnou. Vždyť hrajeme pořád Evu Farnou. Ale tak 1 milion se hodí vždycky. A pak tady máme zprávu ještě, kterou napsal Milan z Prostějova. Za milion bych si chtěl vyzkoušet, jaký je to kupovat ženě kabelky a necítit ztrátu. Ne, že bych nekupoval ženě kabelky, ztrátu cítím na účtu.
0: Rozumíme.
1: No, dámy a pánové, děkujeme všem, co jste napsali. My teď tady pro vás něco v hodnotě 1 milion korun máme taky. A to jsou songy u nás playlistu. Nebo možná ani ne za milion, je to nevyčíslitelná hodnota. Naprosto něco dokonalýho, naprosto něco skvělýho. Za malý okamžik James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, Waterfalls, něco, co nás po ránu takhle dokáže probudit. A to má nevyčíslitelnou hodnotu. Tak hezký ráno, tohle za chvilku. Morning Boost.
2: Fajn. Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Raději už tam budem?
9: Přestaň! Chtěl mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: My name is Somber.
18: What up, it's Kehlani.
19: Hey, it's Taylor Swift.
20: Back to the hits.
21: Right, babe.

0: Rosie, Bruno Mars, jejich Apet, dáváte, že fajn. A tady je Fiky a jeho.
1: Tři random fakta?
0: Asi mám pocit.
1: Vem na to! Tři random fakta. V restauraci na Floridě můžete zaplatit místo penězi krajtou. Jako tím hadem. Peněz moc nemáme, protože jsme našli samozřejmě 1 000 000 korun v Chorvatsku na pláži, ale asi ne, děkujeme, zkusíme radši ten podnik vedle, jo? Psi milujou pohled na oceán. V tu chvíli zažívají chvíle klidu. Škoda jen, že nemáme oceán, co? A v Peru bylo pojmenováno čerstvě narozených 559 mimin po Erlingu Haalandovi, po tom fotbalistovi. Tak ještě, že takovej hype jako Erling na letošní mistrovství světa ve fotbale nezažil třeba takovej Kylian Mbappé. Mít doma malýho diktátora je něco, co může potkat každého lenivého rodiče, ale představa, že se do toho jmenuje ještě Kylian, to už chce odvahu. Kylian.

0: Kenya Gracie, Stranger Stray na Fajnu, 6:45. My pokračujeme dál v playlistu, samozřejmě na Fajnu, za chvilku třeba Harry Styles.
1: Takovou rozjezdovku na ráno. American Girls.
0: Kromě toho, tak taky třeba The Weeknd.

0: Víme, že něco takového je velmi, velmi, velmi těžký, zvlášť takhle brzy ráno. Ale když to říká The Weeknd, je potřeba to dodržet. Tyhle songy za malý okamžik, pak nás čeká klasický songfight. Ano, opět se s Wendy budeme hádat, čí song je ten lepší a uvidíme, kdo tentokrát prohraje a bude muset splnit jistou sázku. Takže na to rozhodně počkejte. Morning Boost.
1: Fajn. Party, svatba, ples. S Clipin vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Tahické léto v Aquapol Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
10: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Tohle je The Weeknd. Jo, Save Your Tears na Fajnu, 7 minut před 7 hodinou. Dámy a pánové, v tuhle chvíli uvidíme, kdo bude muset zadržet slzy, buď já nebo Wendy, protože tady je před náma takzvaný song fight. Fight, ve kterém bojuje můj song, co vyberu, a versus song, co vybere Wendy. Jediný, co potřebujeme, abyste zavolali 724634634 a rozsoudili, kdo tenhle song fight dneska vyhraje.
1: No a pojďme si říct, že ten, kdo vyhraje, nebo takhle, ten, kdo prohraje, protože jdeme dneska do hospody,
0: ano,
1: tak bude muset zaplatit celou útratu.
0: Ojoj, tak ještě, že nejsem takový alkoholik. Ale někoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo se nám dovolal?
2: Ahoj, je tady Klára.
1: Ahoj, Klárko, jak se máme?
2: Mám se výborně, stojím v koloně, snažím se dostat do práce, úplně super.
0: A odkud jedeš do práce?
2: Prosím tě, jedu z takový vesničkýho Mladý Boleslavy, jedu do Horních Počernic, už jsem teda v Praze, ale tady jako konec cesty stojí vždycky za to, no.
0: Do Horních Počernic, já mám babičku, tak to je hezký, tak já doufám, že to, ta kolona nebude tak hrozná, zvlášť teďkon po tom, co ti teďkon pustíme na výběr, dobře?
2: Určitě.
0: Hele, tak první možnost zní takto.

0: Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív, pozor, v remixu od Petra Špíra.
1: No a protože je to v remixu, tak proto to tady dáváme. Máš dobrou poznámku k tomu.
0: Tak to je první možnost, dobře?
1: Ta druhá zní takhle.
0: Dneska je to prostě souboj remixů.
1: Klárka se směje, já to miluju, úplně.
2: Ale jako na rovinu, kdybychom chtěli potěšit babičku, tak bych řekla jedničku, ale vybírám pro sebe a pro posluchače tak radši dvojku.
1: Cože? Ne! Ano! Ano! Ne! Ano! Fiky dneska platí celý stůl v hospodě!
0: Ty vo,
1: komu to
0: snad...
1: věnujeme, Klárko?
2: Ty musí pomáhat, ne? Zaplať pánu, že to tak dopadlo.
0: Tak já šel na jistotu a ono to nevyšlo ani tak.
1: Kláry, chceš se někomu věnovat?
2: Ale asi vám, protože vás ráda poslouchám a je vždycky lepší cesta do práce díky vám, takže díky pro vás, jo.
0: Tak to posíláme jedno velký srdíčko s rukou. Děkujeme moc, měj se krásně. A tři v řadě, Wendy, chápeš to?
1: Jsem skvělá, já jsem...
0: Jseš ústa. Tak se měj, Kláry, ahoj.
1: Ahoj.
2: Taky, papa, ahoj. Papa.
0: No jo, tak jo, tak jdeme na to. Rick Ashley, Never Gonna Give You Up. Tady na Fajnu. Vamos. Fajn, vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Arena. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Halavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. What up?
0: Fajn Radio. Fajn Radio.
2: Hey, it's time tonight. Hey, this is Pink.
3: Hello, I'm Calvin Harris.
0: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
4: Doba platnosti jednodenní dálniční známky by se mohla v budoucnosti změnit. Podle návrhu ministra dopravy by mohla platit 24 hodin od koupení, a ne tak, jak je to teď, do půlnoci dne, ve kterým si známku koupíš. Dva Češi na dovolený v Chorvatsku našli luxusní kabelku, ve který bylo v přepočtu přes 1 milion korun. Nález neodevzdali a peníze si nechali. Jenže se na to přišlo a soudce ze strachu, aby neutekli do zahraničí, dokonce nařídil vazbu. Vyšetřování dál pokračuje a oběma hrozí reálnej trestní postih. Norská reprezentace už na mistrovství světa ve fotbale skončila, nejlepší norský hráč Erling Haaland na sebe ale přitahuje pozornost dál. Když vystoupil na letišti v Oslu, držel v ruce suvenýr. Vycpaný ho mívala zhruba za 16 tisíc. Svoje sledující vyzval na sociálních sítích, aby hlasovali o jeho jméně.
5: Obrovská zpráva pro nezaměstnaný, děkujeme moc, jdeme odpalit dnešní Morning Boost.
1: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Čeky zborci, dobré ráno, pokračuje Morning Boost, je tady 7. hodina raní, někoho dneska možná čeká vinobraní, někdo dneska Anglii nebo Argentině fandí, nám na Fajnu vždycky hot a vždycky fresh songy valí, wow.
1: Wow.
0: A to jsem složil, prosím vás, bez rumu.
1: Wow, wow.
0: Co nás čeká?
1: Samý skvělý věci. Juice WRLD, Lucid Dreams, to nás čeká. Taky ty kdyby Elizabeth Taylor. A za chvilku taky něco ohledně vašich rostlinek.
0: Tak hezký ráno, připoutejte se, jdeme na to.
2: Morning Boost. Fajn.

0: od jeho Lucid Dreams nebo Forget Me. 10 minut po 7 hodině, krásný dobrý ráno, máme středu, vy se dáváte fajn.
1: Dámy a pánové, každý jsme tohle někdy zažili. A nebo jsme aspoň zažili, jak to někdo zažil. Moment, kdy vaše kytky doma skomírají, protože jste je už 3 dny nezalili. Každému někdy uschla nějaká kytička. Zvlášť, když jste odjeli třeba na týden pryč a nezařídili si hlídání pro vaše pokojové kytičky. Ale odteď už žádné hlídání. Ve Velké Británii otevřeli vůbec první nemocnici pro pokojové rostliny. Wow! Jak tě napadne založit nemocnici pro kytky? Můj mozek teď nemozkuje v tuhle chvíli. Hrozně by mě to zajímalo. Máš nějaký nápad?
0: Já si myslím, že se někdo inspiroval soukromýma klinikama, protože viděla skutečně peníze a řekl si, wow, já sice nemůžu studovat 6 let tady doktora, víš co, a pak 5 let atestace, ale můžu vám zachránit rostliny a aha.
1: A pozor, předepisuju recept, zalejt vodou. A pro vás, zalejt vodou.
0: A tady zaplaťte mi 1000 Kč.
1: A ještě zalejte to vodou. Jak to v takové nemocnici jako asi vypadá? Monstera na CT, rychle. Hele, už jste vyšetřili tu Gerberu. Ne, tak to dělejte. A co ty slunečnice? Parazit první kategorie, pane doktore, je to špatný. Tak nevím, no, zajímavý. Takováhle informace by se jistě hodila kamarádovi, co kvůli tomu, že mu uschly kytky, přišel o značnou část příjmu. My držíme palce vám, aby vaše kytky neuschly. Pamatujte, zalejvat vodou. To je recept na dlouhověkost.

0: ladíte letní playlist na Fajnu. Calvin Harris, John Newman, jejich Blame. 19 minut po 7 hodině, letní playlist na Fajnu pokračuje dál za chvilku.
1: Teďka s názvem Self-Aware, je to od Tempeltrap. Trošku zpomalíme. Ta středa je vždycky náročná.
0: Ano.
1: Vždycky je to takový uhnaný, otravný.
0: Ano. Ano. Já myslím, že každá středa potřebuje dobrý country song. O toho je tady Shabuzi, jeho bar song, který dá středě ten správný vibe. Tyhle songy za malý okamžik. A pak si dáme klasické bizárné. Koukneme nás nějakou speciální svatbičku, která se udála. Tak si na to rozhodně počkejte. Morning Boost.
2: Fajn. Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
7: Ekokom. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
10: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Šabu z jeho Baršong na fajnu. Čeká nás tuhle tu chvíli, co?
1: Přece bizár dne.
2: Bizár dne. Bizár dne.
0: Jistá žena se vdala za 91 let starý lustr. No, tak na můj vkus už je to trošku starší partner, ale vypadá majetně, pozor.
1: Mm-hmm.
0: Na druhou stranu je to lustr. Takže pokud žena jako plánovala schrábnout jeho mění po jeho smrti, tak nevím, nevím. Řekne jí to někdo? Takhle to dopadá, když moc koukáme na filmy a zvlášť na film Kráska a zvíře. Ale abychom paní nekřivdili, všichni máme nějakou věc, kterou milujeme. Já třeba miluju můj PlayStation 4. Je fakt, že už je to jako dědeček, dost funí, ale dokáže mě podržet v těžkých chvílích. Prošli jsme spolu smutnými momenty, zvlášť třeba při hře Last of Us, taky veselý chvilky nechyběly. Společně jsme se i báli, ale na svatbu to teda nevidím. Spíš to vypadá, že ho nahradí jeho vnouček, co se má narodit příští rok. PlayStation 6. Tak ženě držíme palce s lustrem a doufáme, že má prachovku. Morning

0: Robin Schulz, Cyril Samartin, jejich World Gone Wild. Krásné dobré ráno při středě tady na Fajnu.
1: Dámy a pánové, pojďme si říct, že kebab je to nejvíc zachraňující jídlo, které lze sehnat. Nevíte, co k obědu? Kebab. Nevíte, co k večeři? Kebab. Nevíte, co k snídani? Kebab. Jste totálně namol po nějaký totální kalbě? Chcete to zajíst? Dejte si kebab. Máma vás opustila, nebo jakoby prostě šla s holkama někam ven a jste samotný rodič, táta doma s dětma, nevíte, co k večeři vařit pro děti? Vente na kebab. Dámy a pánové, kebab.
0: Je to vlastně něco, co si dáváme úplně všichni a dáváme se to jakoby rádi většinou teda. Otázka je, vlastně takhle mě to napadlo, byla jsem v Podolí, dala jsem si takový ten hrozně vyhlášený dobrý kebab, byl fakt výborný.
1: Ano.
0: Ale jako nemůžeme říct, že je to nejlepší kebab, protože jsme nebyli všude. Takže 724634634, pojďte dát vědět, kde jste zatím jedli ten nejlepší kebab. Řekněte, napište nám jako město a napište, kdo třeba píše a jestli jste třeba i z jiného města nebo z toho stejného.
1: A třeba jak se ten kebab jako jmenuje. Pojďte nám dát vědět. 724634634, velký souboj kebabů tady u nás na Fajnu. Do té doby Ray, you where is my husband. Morning Boost.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Opulence, hojnost a chuť užívat si života. O tom je srpnová Vogue CS. Coverstar nového čísla Kim Petras v rozhovoru mluví o novém albu i přijetí outsiderství. Poznáte také barevný vesmír chutí slavných kreativních šéfkuchařek. Vstoupíte do zákulisí soutěžní výstavy psů a uvolníte se s wellness speciálem uvnitř čísla. Only in Vogue.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma. Yeah.

0: Fastboy, Beautiful Life, tady na Fajnu, 7 minut před 8 hodinou. Dámy a pánové, v tuhle chvíli pojďme zjistit, kde se dá sehnat ten nejlepší kebab.
1: Je tady zpráva, že nejlepší gyros je Max Přerov u Aliho. Já teda nevím, jestli jako kebab se rovná gyros. To jsou vlastně jako otázky, na které jsem se nikdy nezodpověděla.
0: Mně se vždycky plete doner a to druhý.
1: Doner a co ještě je?
0: Ještě pak je do té housky. Nebo je teď možná doner do housky. To je jedno.
1: Do room a doner.
0: Ano. Okay, to vždycky plete. Tak tady máme zprávu, kterou píše Krištof, že nejlepší kebab mají v Radotíně a v závorce chálka jak sviň.
1: OK. Může být. Je tady taky zpráva. Škoda, že jste se nepodepsali. Ahoj, já jsem měl nejlepší kebab ve Velkých Přiletech a ještě k tomu ho udělali strašně rychle.
0: Dobře. Okay. Arabella Bistro Zličín, píše Petr, šéfkuchař Arabella Bistro Zličín. Ano, i tohle mohla být příležitost pro všechny kebabáře, jak se trošku zviditelnit. Zpráva Těpérova Kanžero, za mě je to Royal Grill Kebab na Žižkově, píše Fero. Já musím potvrdit, že na Žižkově mají dobrý kebab. Okay. Ale pozor, ještě lepší. Musím kopat za svůj domovský tým.
1: Mm-hmm, pojď.
0: Kubánský náměstí, Mahir kebab, stálá kvalita, to říkám já. A zdravím kluky. Oni poslouchají.
1: Tak?
0: Yes. No tak jo, tak jsme si řekli, kde tak se dá jako sehnat nejlepší kebab. My přejeme všem dobrou chuť a třeba dneska na oběd si ten kebab dejte. My si pojďme dát jakon další songy na Fajnu. Tady je Eminem, Rihanna a já věřím, že nám tohle všem bude moc chutnat. Pojďme na to. Morning.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Fine Socials.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fine.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové by se měl stanovit věk, od kterého budou moct mít děti sociální sítě. Nejde podle ní ani tak o to, jestli je děti můžou používat, ale o to, jestli a kdy můžou sociální sítě získat přístup k dětem. Jako možnost se jeví i hranice 16 let, která byla zavedena v Austrálii. Mick Jagger se nikdy nepotkal s Elvisem Preslym a teď toho lituje. Prozradil, že to bylo kvůli radě Johna Lennona, aby se nikdy nepotkával se svými hudebními idoly, protože by mu to mohlo zničit představy o nich. Je ti hits? Tak skoč do bazénu nebo zapni klimošku. Nová studie ukázala, že když jsou vedra, roste počet mladistvých, kteří jsou hospitalizovaní kvůli duševním problémům. Proto taky odborníci doporučují třeba klimatizované místnosti do škol.
1: Fine.

0: Tak ještě, že teď do té školy chodit nemusíme, víte. My klimatizaci v práci nemáme, nebo respektive máme, ale nefunguje, potom máme otevřený okno a s tímto otevřeným oknem startujeme a poslední společnou hodinu tady na Fajnu. 8. hodina je tady, pokračuje Morning Boost.
1: Rozhodně poslouchejte, protože za malý okamžik vás budeme potřebovat, takže nám nikam neodcházejte. Do té doby samý skvělý věci, Tame Impala, Jenny, jejich Dracula, nebo teď už Ray Dalton, Blood Running.

0: jejich Drákula na fajnu. 10 minut po 8 hodině.
1: Už jsme tady na tomhletom ránu společně nějaký ten pátek a řekli jsme si, že bychom vás chtěli poznat o něco víc, o něco hlouběji a chtěli bychom poznat, v čem si vozíte zadky, když nás posloucháte. Takže bychom chtěli rádi hádat vaše auto a pokud chcete, aby jsme hádali zrovna to vaše, tak na 724-634-634 pošlete co?
0: Emoji auta.
1: Oh yeah.
0: Pojďte dál vědět. Emoji auta, ještě jednou, na číslo 724634634, my nějaký auto budeme hádat a do té doby, než tak stane One Republic, nebudeme Janu dávit. Jdem na to!

0: Damiano David, taky Tyler Nye Rogers, jejich Talk to Me. Na lepší ráno tady na fajnu, 17 minut po 8 hodině. No a je na čase hádat, v čem si každé ráno vozíte šunky, respektive v jakém autě si vozí šunky posluchač Kuba. Kubo, dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
2: Jak se ti vstávalo, nám prozrať?
1: Jo, docela dobrý.
2: Okay.
0: Zeptám se, seš teďkon v autě na cestě do práce?
1: Ne, jsem doma v posteli ještě.
0: Seš doma v posteli? Tady se někdo má. No dobře, Kubo, hele. Bude to probíhat následovně. My mám pro tebe 5 otázek, budeme se tě ptát a potřebujeme teda uhodnout, v čem jezdíš, dobře?
1: OK.
0: Tak jo, jestli jsi připravený, můžeme jít rovnou na to. Tady je našich 5 otázek. A dámy a pánové, vy hádejte taky, protože budeme potřebovat pak vaši pomoc.
2: Jaký máš druh karoserie?
1: Červený auto.
2: Já myslím, jestli máš kombík, sedan, SUVčko.
1: Jo, takhle, no malý auto prostě, jaký městský.
2: Takže nějaký sedan, dobře, OK.
0: Z jaké země pochází značka tvého auta?
1: Japonsko.
2: OK. Jaká je tvoje pracovní pozice?
1: Kuchař.
2: OK.
0: Nějaký praktický, možná. Kolik ti je let?
1: 26.
0: 26.
2: A co lidi řeknou jako první, když vidí tvoje auto?
1: Že je hezký.
0: Že je hezký.
2: OK. Dobře.
0: Takže máme kuchaře, 26 let, malý městský auto z Japonska. A je hezký.
2: 724634634 lidi, pojďte nám pomoct. Co si myslíte, že má Kuba za auto? Protože já jsem teda docela na váškách.
0: Přemýšlím, no. Jako pár tipů mám, ještě mě zajímá, co napíšete vy, naši posluchači. Kubo, tak nám chvilku vydrž, za 10 minut se k tomu vrátíme a budeme potřebovat, abyš nám to když tak případně prozradil, dobře?
1: Jasný.
0: Tak jo.
2: Okay,
0: my zatím pokračujeme dál, před náma role model High Hopes. Pokračujeme dál. Morning Boost.
3: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
13: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
12: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: Turn it up, turn it up.

0: Fresh na featu Rita Ora, její Hold Right Now, a my tady na Fajnu hádáme vaše auto.
1: Respektive hádáme auto našeho posluchače Kuby. Kubo je v tuhle chvíli na drátě. Kubo, ahoj ještě jednou.
2: Ahoj všem, ještě jednou taky.
1: Kubo, ty jsi napověděl, že jsi 26-letý kuchař, že lidi říkají, když vidějí tvoje auto, že je hezký, jo, že je malý a taky, že značka auta je z Japonska. Je to tak? Dobře.
2: Jo, jo.
1: Tak my v tuhle chvíli pojďme mrknout na to, co si myslej ostatní, čem si myslej, že jezdíš.
0: Je tady třeba zpráva od Vojty. Ahoj, řekl bych Honda Civic nebo Toyota. A to Honda Civic je tady několikrát, dokonce i Junkie napsal Honda Civic.
1: Míra napsal, že je to Honda Jazz.
0: OK, pak to tady, je tady několikrát, no,
1: několikrát. Já tady mám ještě zprávu od Lucky, která píše, že je to Suzuki Swift.
0: OK, je tady zpráva Toyota Aygo a nebo Yaris.
1: Ano, to je i můj horkej tip, že okay, Toyota Yaris, ale nejsem si jistý, protože Kubo, ty si říkal, že je to hezký to auto, že jo?
2: Jo.
1: Tak nevím.
0: Ty danemáku.
1: Kubo, teď se musíme zeptat, padl už název toho auta, nebo ještě ne?
2: Padl.
1: Ty jo, my jsme to zrovna řekli hrozně moc, já se teď nevím. Tak jo, tak teď máme úkol se rozhodnout. Wendy, co myslíš, že to je?
0: Hele, já dám asi na to, co tady lidi píšou nejvíc, a to je prostě Honda Civic. Zůstávám u toho.
1: Honda Civic?
0: Vybírám tohle.
1: Já dávám Toyota Yaris.
0: OK.
1: Toyota Yaris, i když si myslím, že jako to nebude, ale pojďme dát tohle, volím tohle. Takže, Kubo, je to něco z toho nebo ne?
2: No, ani jeden jste to netip. Ty ne! To je to Suzuki Swift.
1: Suzuki Swift!
0: OK, škoda.
1: Suzuki Swift. Tak to je teďko, abysme tím musel... Teď bysme tím měli pustit Taylor Swift, když mě tak jediný napadá.
0: jak se ti v tom jezdí?
2: Já to mám asi měsíc, jsem to před měsícem koupil a jsem s tím strašně spokojený.
1: Do města ideálka, jo, říkáš?
2: Jo, úplně top, jako.
1: Vejdeš se všude, parkování v pohodě po Praze?
2: No, nejsem z Prahy, ale to je jedno. Ale jako super.
0: Ale kdybys jel do Prahy, myslíš, že zaparkuješ všude?
1: Přesně.
2: Víš, bude místo, tak snad, jo.
1: No tak jo, Kubo, tak moc krát děkujeme, že jsi nám takhle obohatil v tom, čem jezdíš. A zas někdy.
2: Tak jo.
0: Hele, přejeme spoustu super kilometrů, hlavně ať to nepotřebuje na servis co nejdřív.
1: A bezpečně, bezpečně.
2: Děkuju.
1: Hlavně nejezdi na turka, jasný?
2: Ne, tak dobrý nejsem.
1: A s touhle peckou to teď konec zabalíme. Tak jo, čekis.
0: Měj se, ahoj.
2: Čekis, čau.
1: A tady je Alex Warren, jeho Ordinary. Vamos.

0: Naprosto skvělá 24-letá zpěvačka z Los Angeles, Stella Lefty. Její boss na fajnu, takhle při úterý. No a náš společný čas se pomalu chýlí ke konci, za chvilku 9 hodin. Ale don't worry, další songy na fajnu pokračujou.
1: Před náma Leony, a jak říkal Fiki, don't worry.
0: Pokud dneska někdo budete potřebovat doplnit dopamin, ale nedělá to se mnou nic, baby, ale tak o toho je tady Viktor Šín. Šiktor Vín. Nejlepší rybář, cyklista, příležitostný streamer a občas to je taky rapper. Jeho dopamin za malej okamžik tady na fajnu. Tak hezký ráno. Morning Boost.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snackit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: HappySport.cz.
8: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
14: Music. Fine.

0: Dámy a pánové, Viktor Šín, jeho dopamina na fajnu. 11 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné. A to, že Morning Boost je pro dnešní úterý u konce. Zase jsme stihli spousta věcí, řekli jsme si toho spousta. Mě by zase klasicky zajímala otázka na Wendy. Co tě bavilo nejvíc?
1: Hádat auto.
0: Mě taky, tak to
1: ne,
0: se shodneme.
1: Tak to.
0: Ne, mě takhle, celkově mě bavilo všechno, kde se zapojili posluchači. To bylo fakt jako dneska hezký. Takže děkujeme všem, co jste to dneska s náma tady užívali, co jste to ladili. Zítra budeme ladit dál. Od 6 do 9, no a teď už od 9. Andra Kaučka. Pozor, Andra Kocek Kaučka. Teď se dívá, jestli to říkám správně. Ano, říkám. Tak jo, mějte se krásně a zítra. Čekis.
1: Ahoj.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
10: Já vám přeju krásný ráno, než společně odstartujeme Music Boost, dáme si s Matějem nějaký novinky.
11: OSN uvedla, že v červnu zaznamenala na Ukrajině nejvyšší počet obětí z řad civilistů od dubna 2022. Podle zprávy Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva bylo v uplynulém měsíci zabito nejméně 293 lidí a dalších 1990 bylo zraněno. Oproti květnu jde o 10% nárůst. Vědecké výzkumy potvrzují, že fanoušci hororů a strašidelných filmů pociťují v životě méně úzkosti a stresu. Horory totiž umožňují prožít nebezpečné a psychicky náročné situace na nečisto a jejich sledování tak trénuje tu část mozku, která má zvládání stresu na starost. A do Česka míří jedna z největších hvězd amerického soulu a popu. Už 29. července vystoupí v plzeňském amfiteátru Lochotín zpěvačka Diana Ross. 82-letá držitelka dvou Grammy bude v Česku vystupovat úplně poprvé.
10: Opatrně v Praze Strahovský tunel hlásí nehodu dvou havarovaných vozidel, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, kde se určitě zdržíte, je taky Praha ulice Na Poříčí, tady je prosím vás nehoda autobusu, srážka s tramvají, takže opatrně. No a D35, 285. kilometr, trasa Lipník nad Bečvou a Mohelnice, taky tady neprůjezdná zpevněná krajnice.
12: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i

0: Dne. Já jsem Andrea, no a jdem na to.
1: Music Boost. Give me five. Fine.
0: Dnešních pět songů na rozjezd startuje Purple Disco Machine, tenhle německý DJ. Tak si to užijte.

0: Mendes, why, song, který nám uzavírá dnešních pět songů na rozjezd, Give Me Five na Fajnu. No a my tady máme další den a další výzvy. Máme 15. červenec a dáme si takovou malou rekapitulaci toho, co nejdůležitějšího se kolem nás děje. Jo? Dneska, prosím vás, mají svátek všichni Jindrové, takže my přejeme tomu našemu s Fine Driveu, no a vy nezapomeňte na toho svýho. V Praze včera skolobovala doprava na hlavním nádraží kvůli nahlášený bombě. Žádná se, prosím vás, naštěstí nenašla. Dneska je den hotdogu, takže jestli nevíte, co se svým psem, tady je jeden takový malej tip. Zpěvačka Lord na svém koncertu teď prohlásila, že brýle s umělou inteligencí jsou sexy a my se pod to podepisujeme. Seriál Stranger Things vyšel přesně před 10 lety, no a Filip Turek se dneska na svých sockách omluvil k dopravní nehodě, kterou v Praze předevčírem způsobil. Bohužel se v ní zapomněl omluvit. Nic důležitějšího se dneska neděje a ani pravděpodobně dít nebude. Kato, John, Tour the Lights Off, to je song, který si za chvilku dáme. Zazní taky Klok jeho Adore. A tak vidíte, jaký hezký to tady budeme za chvilku mít. Tak u toho buďte.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Tahitské léto v Aquapal Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapal Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
15: Right, babe.

je Olivia Rodrigo, Good For You. Tohle je taky minuta po půl desátý na fajnu. Tohle je taky dnešní Music Boost. No a mě zajímá, kde hledáte lásku. Dost single lidí teď přiznalo, že letos se zúčastnili mistrovství světa ve fotbale hlavně kvůli tomu, aby měli možnost se s někým seznámit. Já si myslím, že je vlastně pravda, že ten online svět seznamování už trošku asi přestává nás všechny jakoby bavit, že je na seznamkách podle mě třeba víc ženatých než svobodných lidí. A hlavně už je toho prostě jakoby dost. Neustálý odepisování nebo naopak ignorování. Přijde mi to trošku jako ztráta času a myslím si, že prostě všichni už si řekli stop. Je na čase, tomu dá trošku jinou šťávní kulturu. Takže je potřeba jít tomu prostě naproti, jako je třeba akce mistrovství světa ve fotbale. Já si myslím, že je to skvělá volba. No jo, jenže kde jako najít další akce? Pojďme teda společně jako přijít na to, kde je teda nejlepší se s někým v letě seznámit. OK, máme tady festivaly, máme tady koncerty, nějaký pikniky, zahradní akce. Možná si myslím, že je to možná víc než dost. A dejte mi ještě tak svoje tipy. 724634634. Každopádně si myslím, že taková láska na festivalu sice moc dlouho možná nevydrží, ale je pěkná.

0: Já hledám lásku v parku. Chodím tam se psem a snažím se navázat kontakt s ostatními ženami, které tam také venčí psa. Štefan. Kde hledáte lásku, když je léto a hlavně, když nás ty seznamky prostě už nebaví? To je dnešní téma. Já vám děkuju všem prostě za zprávy a musím říct, že jsem nečekala jako až takovýhle jako velký zájem, že opravdu vy, single prostě lidi, opravdu berete léto jakoby za pačesy a říkáte si, jo, tak tohle léto se prostě zamiluju. Napsal nám taky třeba Martin, ahoj Andrejko, na seznamkách jsem to vzdal, ženy si tam chtějí jenom psát. Hledám teď lásku osobně na výletech, v horách a na vodě na paddleboardu. Martin, to mi přijde úplně roztomilý, ta představa, že prostě Martin vezme paddleboard a je někde na tom jezeře a prostě tam si takhle jenom paddluje a hledá tu ženu. A jakmile ji najde, tak volá, to jsem já, pojď se mnou jezdit na paddleboardu. Ne, jako lidi, fakt to jakoby kvituju, myslím si, že je to jakoby správný rozhodnutí, protože ten online svět prostě seznamování už je takový tabu, už je prostě, táhne se to, je to možná zoufalý, už pojďme to zahodit, pojďme se znovu prostě opět seznamovat face to face. A to léto opravdu nám k tomu dává tolik příležitostí. Já musím jako opravdu vřele doporučit všechny jako festivaly, koncerty. Nejenom jako, že je tam jako teplo, ale lidi jsou tam většinou prostě v dobrý náladě a chtějí se seznamovat, chtějí se opravdu družit, chtějí si povídat a prostě je to taková dobrá atmosféra. K tomu ještě hraje prostě dobrá hudba, dobrý pivo do ruky. Já si myslím, že tohle léto, hele, vznikne tolik lásek. A k tomu i krásně navazuje Harry Styles, který má song, který se jmenuje Late Night Talking. Takhle to právě pravděpodobně vždycky skončí. Vy se seznámíte a pak si do noci prostě povídáte a povídáte. Music Boost.
1: Fajn. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Opulence, hojnost a chuť užívat si života. O tom je srpnová Vogue CS. Coverstar nového čísla Kim Petras v rozhovoru mluví o novém albu i přijetí outsiderství. Poznáte také barevný vesmír chutí slavných kreativních šéfkuchařek. Vstoupíte do zákulisí soutěžní výstavy psů a uvolníte se s wellness speciálem uvnitř čísla. Only in Vogue.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Je mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
11: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. Praga Aréna CZ.
12: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
13: Letní slevy právě odstartovaly!
14: Zažij léto naplno!
13: Když zábava, tak Mironet. Klikni dvakrát!

Elevate, tohle je skvělý DJ, říká si Sub Focus a my jsme si ho dali krátce před desátou na fajnu. Znovu a znovu vás chci nasměrovat na náš YouTube, Fine Radio, protože tam pro vás děláme podcasty. Teď aktuálně děláme Posedlí Are You The One. To je vlastně koncept zahraniční reality show, která je letos poprvé v České republice. No a do konce července, což jako zbývá tak jenom kousíček, do konce července ještě na tuhle reality show budeme koukat. No a do konce července taky jednou týdně Kristýnka a Alberto pro vás právě dělají takovou vždycky týdenní rekapitulaci toho, co všechno se prostě v těch dílech jednotlivých prostě stalo. To znamená, jestli chcete ještě víc toho zákoutí, nestačí vám to jenom v televizi, tak si dejte Posedlí Are You The One. No ale teď už playlist Glass Animals, Ian Dior, Heat Waves. We got that hit. Fight.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na bez... Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka.

0: poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot news.
2: 3:50 a opět je tady s náma Matěj.
3: Oba bloky jaderný elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. Novinářům to včera řekl místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. V provozu by tak mohly být až do roku 2080 a 2082, tedy o 20 let díl, než se dosud uvádělo. Podle novýho výzkumu pracovali pralidi s ohněm už před 1,8 milionů let. V jihoafrické jeskyni Wonderwerk objevili věci důkazy toho, že tyhle raný předchůdci člověka dokázali oheň nejen používat, ale i ho přenášet a ochraňovat. Máte pocit, že se s partnerem míjíte? Podle psychologů nestojí šťastný vztah na velkých gestech, ale na maličkostech. Mezi 5 zvyků nejspokojenějších párů patří společná ranní káva, rychlej check-in během dne, vědomý čas o samotě, chvilka bez telefonů a večerní reflexe dne. Právě tyhle drobný rituály totiž spolehlivě zabraňují tichýmu odcizení.
1: Fine. Music Boost.

Tak si představte, že v Itálii se řeší tady docela mega problém, který se asi dotkne i nás. S tím odstartujeme 10. hodinu na Fajnu. No a dáme si samozřejmě skvělý playlist. Tohle je Music Boost a tohle je druhá společná hoďka. Music Boost. A tohle taky Lady Gaga, Bruno Mars i Die With A Smile. Tak hezky dopo.

0: Dnešním Music Boostu jsou Chemical Brothers a tohle je jejich Go. No a parmazán, dámy a pánové, je v ohrožení. Tenhle legendární boží sýr, díky kterému milujeme špagety ještě víc než normálně. Bude možná dost drahej, anebo nebude vůbec. Itálie, prosím vás, hlásí, že kvůli vedrům jsou ty sklady s tímto sýrem tak ohrožený, že jestli se okamžitě něco nestane, bude ho málo. A když je něčeho málo, tak to znamená, že je to hodně drahý. To znamená, málo kdo si to bude moc dovolit a málo kdo ho vůbec najde v těch regálech. Pošlete tam prosím do ty Itálie nějaký větráky, sakra. Přece nebudeme ty carbonara jíst jenom tak. Fajn.
1: Music Boost. Tvoje máma by tuhle show neschválila. Přesně proto bys jí měl poslouchat.

0: James Young, Infinity, tohle je dnešní středeční dopoledne a vy se ho dobrovolně, teda doufám, dáváte na fajnu. Jestli máte pocit, že ztrácíte třeba kontrolu nad vlastním životem nebo nad dnešní prací, kterou to děláte, tak tohle je tedy svým, že ho lose control. Je to úplně v pohodě, občas se ztratit, lidi. Tak se pojďme ztrácet všichni, pojďme si udělat další kafe a pojďme to dneska společně na fajnu dát.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
2: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Opulence, hojnost a chuť užívat si života. O tom je srpnová Vogue CS. Coverstar nového čísla Kim Petras v rozhovoru mluví o novém albu i přijetí outsiderství. Poznáte také barevný vesmír chutí slavných kreativních šéfkuchařek. Vstoupíte do zákulisí soutěžní výstavy psů a uvolníte se s wellness speciálem uvnitř čísla. Only in Vogue.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Dětem místo dárku, dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
14: Nový tracky.

0: Lose Control, tohle je Teddy Swims. A my jsme si ho dali na fajnu, hezky tak při středě. A taky si dáme lubriku.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Jízda Filipa Turka a sex s mým ex mají jedno společný. Obojí je otázka několika desítek vteřin.

0: tancuju takhle skvělý song, to u nás zaspíval Nico Santos v Eteru Fine Radio. No a za chvilku v playlistu. Další song, který prosím vás, jako vždycky já ráda říkám, zní jako na první dobrou, jako pozitivně, jako by dobrý vibe. Ale přitom je strašně smutný. Je to vlastně o úzkosti, chaosu a hlavně o útěku před vlastními emocemi, jo? To znamená, že není to úplně jakoby pozitivní jako poselství, ale to je jedno. My kašleme na to, o čem se tam zpívá. Nám jde hlavně o to, že to má dobrý vibe. Song se jmenuje I Run, Haven, taky Caitlin Aragon. A my si to prostě budeme dávat na fajnu. Za chvilku. Posloucháš. Fajn.
1: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání. Ptáš se mraku,
2: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
3: fajn. Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni.
3: Téma

0: No a já mám pro vás menší pracovní tip na takovou lepší pracovní efektivitu. Přišel se totiž na to, že většina pracovního stresu vzniká tím, že chceme být až moc dobrý, až moc perfektní, a když se to třeba tak jako úplně ne vždycky daří, tak jsme pak na sebe jakoby naštvaný. Je tady nový trend, jmenuje se mít věci na háku. Asi všichni víme úplně o co go. Jo, neznamená to, že bychom měli začít bojkotovat jako svoji práci, že bychom měli jako rezignovat nebo provokovat. Znamená to, že prostě musíme přestat tlačit na pilu. Je to opravdu, teď to na mě vyskočilo prostě na nějakým článku, že prostě je to potvrzený, tak si myslím, že na tom něco asi bude. Takže jestli prosím vás v práci tlačíte na pilu, tak toho nechte. Jo, hezky pozvolna a pojďme si prostě dovolit nebýt perfektní.
1: Tvoje léto právě teď dostává koule.

0: kamera. To nejlepší z Fajnu na socials. Fajn. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.

0: Eduj Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
1: A 2 minutky po 11. hodině je s námi opět Matěj.
2: Úřad evropského veřejného žalobce zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. Reaguje tak na trestní oznámení, který v únoru podali Piráti kvůli údajnému. Střetu zájmu premiéra Andreje Babiše.

0: Prahy je prokázaně historický nesmysl. Stoletý archeologický průzkum totiž potvrdil, že Pražský hrad je o 50 let starší než Vyšehrad. Mýtus o Libuši panující z Vyšehradské skály si navíc prokazatelně vymysleli kronikáři až ve 14. století.
1: Fine. V rychlosti mrkneme i na dopravu. Opatrně v Praze, ulice Zálesí, hlásí jízdní pruh uzavřený, probíhá tam odklízení nějakého poklopu, tak opatrně. 35. až 25. kilometr, trasa Turnov, Liberec, je tady nehoda nákladního vozidla s osobním autem, naštěstí bez zranění. No a kde se určitě zdržíte, tak je také Chrudim, ulice Slovenského národního povstání, tady je bouračka dvou osobáků, tak pomalu a opatrně.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Fajn. Tak jako říkala jsem si, co bychom mohli společně probrat s 11. hodinou na Fajnu. No, probereme další žavý téma a to bude spolubydlení. Dáváte si Music Boost, dávajte si ho dál, skáčeme do třetí společný hoďky. Já jsem Andrea a tohle už je Kit Loray. Music Boost. A taky Justin Bieber a jejich Stay. Tak hezký dopoledne, užívejte, nezapomeňte kafe, dobrou náladu, pozdravte kolegu a buďte dobrý.

Music Boost přesně ve čtvrt na 12 na Fajnu. No a co je úplně ta nejnáročnější zkouška vztahu? Co je to podle vás? No je to dovolená, je to první hádka, nebo návštěva třeba u rodičů, nebo no co to je, co je to podle vás? Já musím být upřímná, myslím si, že je to prostě první sestěhování se. To je podle mě úplně to nejnáročnější, kdy se opravdu zjistí, jestli ty dva společně můžou vůbec být, jestli spolu dokážou fungovat. Protože hele, každý jsme zvyklý úplně na to svoje, jo. Každý svým způsobem jsme divný v různých jakoby věcech a někde se to prostě třeba někde se to jakoby nepotká. Za prvý, co je podle mě fakt jakoby hodně jakoby těžký. Je taková ta prvotní záležitost, když se sestěhujete, kde budou věci. Jako kde je umístíte, kde bude postel, kde bude ten noční stůl, kde bude ta skříň, jo? Protože někdo to chce tady, někdo tam, prostě, jo, a je to prostě úplně tragický. Jakmile se to nesejde, tak prostě spolu nemůžete žít. Za druhý je to, kdo co uklízí, nebo spíš kdo co neuklízí. Klasický hádky, prostě uklid si to a ne, nejseš moje ma. Jo, prostě to je strašně náročná záležitost. Já musím přiznat, že teď u nás doma je velký téma opravdu design bytu, jo. Hádáme se o tom, jaké obrazy budou a kde ty obrazy budou. Že opravdu poslední měsíc věnujeme jenom tomu, jako jaké obrazy tam opravdu jako můžou být, jaké ne. A když už se konečně shodneme na tom obrazu, tak přichází velké téma. Budou černobílé nebo barevné? A i po roce, opravdu jako co spolu žijeme, se to jakoby prostě neúplně vždycky jakoby střetne do sebe. Takže mě zajímá, jak to máte vy. 724634634. Souhlasíte se mnou? Je opravdu jako sestěhování se to nejnáročnější, co opravdu aspoň na tom startu jakoby ty dva vždycky jakoby čeká. A možná se mnou taky budete souhlasit, nesouhlasit, že podle mě se podle toho opravdu jako může určit, jestli ty dva mají budoucnost. Protože jestli s ním nedokážete prostě dejchat v jedné místnosti, tak s ním prostě nemůžete bejt. Tohle už ale pistácie, skvělej Kellyn a taky Sofien. Na Fajnu.

0: Dáváte si dnešní Music Boost. Tohle je středeční dopoledne, dohrál Kellyn, taky Sofie na jejich Pistácie. No a playlist samozřejmě pokračuje. Za chvilku nás čeká třeba Role Model. Taková prostě pohodinda song. Jestli mám pro nějakou ženskou slabost, je to Dua Lipa. Tohle je její These Walls. A vy pro ní budete mít slabost taky. Za chvilku na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Fajn.
1: Vždycky hot. Vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Všude je fajn.

These Walls, tohle je hlas Dua Lipy. Tohle je dnešní středeční fajn. Nejtěžší bylo zjistit, že máme každý úplně jinou představu o pořádku. Tohle nám napsala Jana na to, když jsem se vás ptala na to, jestli souhlasíte vlastně se mnou, že jedna z nejtěžších záležitostí ohledně vztahu je sestěhování se. Že opravdu podle mě při tom společném bydlení v těch prvních měsících zjistíte, jestli vůbec jako jste schopný společně vlastně jako žít. Protože jak to v tom bytě vlastně nedává smysl společně, tak to prostě nejde do budoucna vlastně ani podle mě nějak vyřešit. Takže já souhlasím s Janou, že nejtěžší opravdu je jakoby hlavně ten pořádek, protože opravdu takový to hádání se, jakože ty si neuklidil a tohle není bordel, nebo ty mi si tím nepomůžeš, že opravdu jako pořádek, jako úklid je jedno velký téma a musí v tom být podle mě úplně jako jasno. I klidně v tom, že třeba oba dva nechtějí uklízet, ale zaplatí si uklízečku, to je prostě OK, ale musí být prostě vyřešený, co s tím úklidem. Taky přišla od Alči zpráva, není těžký se sestěhovat, těžký je sdílet jednu koupelnu. Jej, amen, na tom taky něco bude. Já si myslím, jako, že moje štěstí je, že s partnerem nevstáváme ve stejný čas, protože kdyby mi někdo měl jako v koupelně překážet, tak možná bych si našla asi někoho jiného. Každopádně přišla SMSka, která úplně mi vyrazila dech a musím jako se pod to podepsat, protože někdo mi napsal, když přežijete IKEA nákup, přežijete všechno. A to je docela dobrý point. Já navrhu tohle vlastně jako zavíst, takovou jako zkoušku pro to, jestli vlastně jste pro sebe ty pravý. Protože jestli jste společně ještě nenakupovali v IKEA, tak vůbec si nevíte. Nevíte, co je prostě před váma, protože IKEA, opravdu tam se dějou jako v partnerských vztazích těžké věci. A není to jednoduché. A jestli zvládnete IKEA, tak už zvládnete úplně všechno.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 30%.
5: Happysport.cz.
6: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

Rain Dance, tohle je Dave Taky Thames, tohle je středeční dopoledne na Fajnu, tohle je dnešní Music Boost. Pokud si rádi děláte srandu z ostatních, já mám pro vás takový malý tip, který zaručeně prosím vás všem vyrazí dech. Na vašem vlastním pohřbu se může objevit žena v černém, kterou nikdo z přítomných nezná, která se dramaticky objeví a pak mlčky zase zmizí a všichni se pak budou klást takovou tu zásadní otázku, kdo to se kraje? Milenka, tajná sestra, co nám ten dotyčný tajil? To nejdivnější na tom je, že to musíte zařídit teď za vlastního života, ať to pak nestíhnete, chápete? Stojí to asi 10 000 korun přepočtu na naše, dělá to jedna americká firma, takže jestli o to máte zájem, určitě si to vygooglete. Myslím si, že je to taková poslední šance, jak přesvědčit svoje okolí, že jste měli zajímavější milostný život, než jste tvrdili na Facebooku.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
10: Letní slavy právě odstartovaly!
11: Zažij léto naplno!
10: Když zábava,
11: tak Mironet,
10: klikni dvakrát!
12: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
13: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
14: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
5: Padla 3 minuta po 12. hodině, no a s námi je tady Matěj.
6: OSN uvedla, že v červnu zaznamenala na Ukrajině nejvyšší počet obětí z řad civilistů od dubna 2022. Podle zprávy Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva bylo v uplynulém měsíci zabito nejméně 293 lidí a dalších 1990 bylo zraněno. Oproti květnu jde o 10% nárůst. Vědecké výzkumy potvrzují, že fanoušci hororů a strašidelných filmů pociťují v životě méně úzkosti a stresu. Horory totiž umožňují prožít nebezpečné a psychicky náročné situace na nečisto a jejich sledování tak trénuje tu část mozku, která má zvládání stresu na starost. A do Česka míří jedna z největších hvězd amerického soulu a popu. Už 29. července vystoupí v plzeňském amfiteátru Lochotín zpěvačka Diana Ross. 82-letá držitelka 2 Grammy bude v Česku vystupovat úplně poprvé.
5: Opatrně v Praze, bouralo se v Bubenešském tunelu, tak pokud možno vyhnout se tomu, zdržíte se taky v Českých Budějovicích, a to v ulici Husova třída a zastávka Výstaviště, taky tady opatrně. No a kde ještě hlášená nehoda, je to D6, 40. kilometr na trase Karlovy Vary a Praha. Takže jezděte bezpečně, opatrně a nikam nechvátat.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka.
5: 5 minut po 12. hodině, to znamená, že jsme úspěšně, vážení, zvládli dnešní středeční dopoledne, a je tady poledne, to znamená sehnat si dobrý a kvalitní oběd, dobrou kávu, a pokračujeme. S Andreou skáčeme do poslední společné hodinky. Tohle je dnešní Music Boost.
4: Music Boost.
5: A tohle je dnešní Miley Cyrus. Tak užívejte na fajnu.

0: jsou One Republic, jejich Need Your Love. Přesně ve čtvrt na jednu, na fajnu. No a co, chtělo by to teda nějaký jako běh? Trošku se proběhnu, poklusat, co si o tom myslíme?
1: Miluješ výzvy? Tak tohle si nemůžeš nechat ujít. Red Bull 400 se po 5 letech vrací na ještět.
0: Red Bull 400 je prosím vás běžecký závod na vrchol Skokanského můstku. Po 5 letech se vlastně vrací na ještět a proběhne už 8. srpna. Běžce čeká 400 metrů do prudkého svahu se sklonem až 35%. Wow, mamma mia, to je hodně těžký. Soutěží se v kategoriích muži, ženy a taky 4členný štafety. A já si myslím, že prostě hele, je léto, trošku to jako vybízí k tomu jít si zaběhat a prostě něco dokázat. A myslím si, že s Red Bullem to můžete 8. srpna dokázat i vy. My mimochodem na našem Instagramu právě teď rozdáváme 2 běženky, neboli 2 registrace na tenhle závod. To znamená, vy se můžete díky nám proběhnout zadarmo. Teď už na to klikněte, protože už v pátek budeme vyhlašovat vítěze, takže šup šup, nečekáme. Šup šup a proběhneme se.
1: Red Bull 400 8. srpna 2026 na Ještědu. Více informací na Red Bull.

6 minutek do půl jedný odpoledne, ladíte fajn, tohle je Aleš Jakara, tohle je dnešní Music Boost. Ti z vás, kteří dneska do poledne nestihli dnešní lubriku, tak prosím vás, nezouvejte se. Nezouvejte se. A za chvilku si ji dáme. Ach jo. Za chvilku taky Lady Gaga i Dead Dance.

0: Tak tyhle songy pro vás a pak ta Lubrika. Laďte fajn.
1: Fajn rádio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
9: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Faruko, Pepa, z tohle dnešní Music Bus na Fajnu. 4 minutky po půl jedný odpoledne. No a ti z vás, kteří dneska odpoledne, teda dopoledne, nestěli lubriku, dej si ji teď odpoledne.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Jízda Filipa Turka a sex s mým ex mají jedno společný. Obojí trvá jen několik vteřin.
2: Fajn. Yo, we need a hit music station.
3: Fajn.

0: Nico Santos, Ray of Light, dnešní Music Boost na Fajnu. No a náš poslední společný song, který si za chvilku dáme, bude od Evy Farny. Perpetuum mobile, vlastně song, který si asi nemusíme už ani představovat, všichni moc dobře známe, velký trend, velký hit. No a poslední song vždycky někomu věnujeme. Tak komu budeme věnovat dneska? Dneska věnuju tenhle song všem, který mají dneska takový ten náročnější pracovní den. To jsou takový ti lidi, kteří dneska budou v kanceláři sedět ještě třeba do 6 do večera, možná i déle. Prostě takový ten den, který je zrovna takový ten úplně jako blbej. Tak ten je pro vás. Sice vám to možná jako nepomůže pracovně, ale mentálně by mohlo.
1: Music Boost. Music Boost. Fajn. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Dětem místo dárku dej den ve Fineparku. Fineparku, Chlumec nad Cidlinou. www.fineparku.cz. Zábava a poznání. Fineparku nudu zahání.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Chtěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. Praga Aréna.cz.

Ale přiznejte se, že jste to stejně jako já zpívali. Perpetuum mobile, Eva Farah, náš poslední společný song dnešního Music Boostu. Já vám děkuju za 4 společné hodinky, no a teď předávám mikrofon dál Wendy a 4 další hodiny s ní. Takže vy si to tady užijte si hezký zbytek dne a slyšíme se zítra. Posloucháš

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

právě teď na fajnradio.cz. Fajn rádio. Poslouchej nás online na Fajn. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.

0: Ze seriálu Upíří deníky se oženil s modelkou Natálií Kukumberg a zdá se, že spokojená je i jeho bývalá manželka Inés Deremon. Ta totiž na Instagram po skoro 4 letech vztahu vůbec poprvé přidala společný fotky s Bradem Pittem. Plánuješ společný bydlení se svou drahou polovičkou, tak možná ještě chvilku počkej. Podle novýho průzkumu totiž tohodle rozhodnutí zpětně lituje až 3 z 5 Američanů. Odborníci ale říkají, že spoustě problémů se dá předejít. Třeba tím, že svoje připomínky nebudeš podávat jako kritiku, ale spíš jako přání.
1: Nehoda aktuálně v Praze, a to v ulici Ústřední. Najela tady motorka do výlohy, probíhá tady vyšetřování nehody. Na místě zasahují záchranné složky. Havárie osobáku také na silnici 379 u obce Křoví, okres Žďár nad Sázavou. Funguje tu aktuálně kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, takže počítejte s menším zdržením. A nehoda 3 osobáku aktuálně i na silnici 3 v obci Planá, okres České Budějovice. Na místě zasahuje policie, buďte tak opatrní, pokud máte cestu kolem.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Minutek po 13. hodině, krásný dobrý odpoledne všem. Odpoledne při středě znamená jenom to jedno jediný, že můžeme slavit, protože polovinu středy máme za sebou. A druhá dobrá zpráva k tomu je, že polovinu týdne pracovního máme taky za sebou. A to znamená, že už jenom 2 dny a máme tady ten vysněný úžasný víkend. No a než se tak samozřejmě stane, do té doby David Kushner Daylight nebo BB Rexha Faithless, jejich New Religion. To všechno tady máme, tak si to pojďme dát, ať je ta středa ještě o něco lepší.

Kushner, jeho Daylight. To je něco, co nám dohrává Eterem Fajnu. 12 minut po 13. hodině. Krásnou středu všem, co právě teď posloucháte. No a pojďme si upřímně říct, že některé věci si v hlavě dokážeme pamatovat až 20 let. O čem, že to mluvím, jsou to hlavně urážky. Jo, je to fakt jako smutný. Paradoxně na to, pochvalu si každý z nás pamatuje cca 30 dní. Jenom, jo, jakoby pamatovat si urážku 20 let a pochvalu jenom jako měsíc, to je docela jako docela crazy, bych řekla. Tak hele, při středě. Pojďme se prostě pochválit. Pochvalte sami sebe, nebo pochvalte kolegu, pochvalte kamaráda, pochvalte partnera za něco. A chvalte se častěji, protože je to asi něco, co nám psychicky může pomoct. Uvědoměně totiž hledat důvod, proč se pochválit, vám může jako pomoct a nemusíme si pamatovat jenom ty urážky, protože ty se prostě zarejí víc hluboko pod kůži. To je takový jakoby menší, jak to říct, menší rada pro středu. Pochvalte někoho, pochvalte sebe. Pojďme dál. Gufrau, Marie April, nezvládám.

0: Přesně tohle je to, co potřebujeme při středě Benson Boonyho Sorry I'm Here for Someone Else. No a co nám bude hrát v následujících minutách? Tuhle tu diskotéku nemůžeme přece vynechat. Ale Farben from Disco to Disco. Zítra už je čtvrtek, to znamená malý pátek, takže proč ne? No a nebo třeba tohle. Kdo posloucháte ráno, víte, že tohle interpreta já absolutně miluju. Je to Alex Warren. Jeho Fever Dream. Něco, co prostě vždycky vykouzlí úsměv na tváři. By the way, jsem pár minut zpátky říkala o tom, že by bylo fajn, kdyby se třeba svýho kolegu pochválili, tak bych chtěla říct, že mi přišly nádherný zprávy. Třeba jedna je tady od Petra. Ahoj, jsi tak hodná, že nám tak hezky hraješ. Říkala jsem, že se máme chválit hlavně z toho důvodu, že si to pamatujeme jenom 30 dní a nějakou křivdu si pamatujeme 20 let, což je docela rozdíl. Takže moc děkuju, jste skvělí, já si vás moc vážím, díky za všechny zprávy a znovu opakuju, jste skvělí, přežijte středu a tady tyhle ty písničky za malý okamžik.
1: Nový tracky.
2: Témata, který chceš vidět.
1: A momenty, který se do vysílání nevešly.
2: Sleduj Fajn na Instagramu,
1: TikToku a YouTube.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Věda. Řemeslo. Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Bez. No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

Day All Night, tak se jmenuje tenhle ten song. Jack Jones, Martin Solvík, doufám, že ho čtu správně. 33 minutek po 13. hodině. No a v jedným americkým, jak to říct, já jsem vysoká škola nebo kolíž, jedno z toho, tak můžete dostat stipendium v hodnotě 15 000 dolarů, což je v přepočtu 315 000 korun českých, jenom díky tomu, že právě hrajete Minecraft a máte všech, myslím si, že je to 115 achievementů, že toho dosáhnete. Co je to achievement? Prosím vás, to je něco jako taková odměna, když prostě něco zvládnete v té hře. To znamená, třeba naučíte se vytvořit sekeru, tak dostanete achievement za to, že jste právě se naučili vytvářet tu sekeru. Jo, takhle se vám to v té hře odemyká, je to ve spoustě hrách a mně se to vlastně strašně líbí. Já si myslím, že to je cool, že to vlastně jako propoje studenty, mladý studenty a to, že se chtějí učit. A tak jsem si jako říkala, co by to mohlo být tady, jako v Česku? Co by třeba, jaká hra by mohla, nebo v jaký hře byste mohli dosáhnout ten top počet achievementů, abyste dostali stipendium zdarma? Napadá mě Mafie. A myslím si, že by to bylo naprosto skvělý. Můžeme si určit, jestli jednička, dvojka, trojka, nebo Old Town Country, je to jenom na nás. Ale myslím si, že by to nebyl špatný nápad. Nebo pokud vás napadá jiná hra, 724-634-634, pojďte rád vědět, v jaký hře bychom mohli dostat achievementy a za to bychom mohli dostat, nebo mohli by studenti dostat nějaký to stýpko. Tak jo, budu se těšit do té doby. Chemical Brothers, jej, go.

0: Dominik Fajk, jeho White Keys, něco, co nám dohrává. 20 minutek do druhé hodiny při středě. S vámi dneska ve warm-upu speciálně Wendy a ptala jsem se na to, za jaký achievementy ve hře byste si dokázali představit stipendium, protože v jedné americké univerzitě to tak mají, že když dosáhnete v Minecraftu všech 115 achievementů, dostanete právě stipendium až ve výši 15 000 amerických dolarů, což je přepočtu 315 000 korun českých cca. No a pojďme se podívat na vaše zprávy. Je tady třeba za hry úplně nevím, ale třeba takové stýpko za znalost všech dílů krtečka bych brala, píše Niky, ok. Taky ještě zpráva, určitě souhlasím s Mafií, ale pouze jedničkou, ten zbytek stojí za pěknou bačkoru, čau Tom, ok. Píše taky Anička, hele, určitě v Robloxu, já teda vůbec nevím, jestli v Robloxu jsou nějaký achievementy, ale budiš, mohli bychom to třeba počítat jako kolik her v Robloxu už někdo třeba vyzkoušel. A taky někdo ještě píše, Wendy, to je přece jasný, jedině achievement za Counter-Strike 2. No, tak díky bohu, že v Counter-Strike je ten achievement jenom jeden, že? Tak to bychom si dost ulehčili. No nic, pojďme od toho a pojďme se podívat, co nás čeká v playlistu. Díky moc za vaše zprávy. The Boy Does Nothing, Alish Addiction. Tohle to si rozhodně dáme za malý okamžik, taky Harry Styles, jeho American Girls. Pro lepší středu, za malý okamžik, tady na Fajnu.
1: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. Yeah.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

z jeho American Girls. Něco, co nám dohrává pár minutek do druhé hodiny tady na Fajnu. Hele, a prej něco údajně děláme všichni strašně špatně. Nebo ne, možná všichni, ale většina z nás, co prostě večer jdou spát a jdou spát bez oblečení. Teďka v těchto těch vedrech to opravdu prej neděláme úplně nejlepší rozhodnutí. Je to údajně z toho důvodu, že když jdete spát i v těchto těch vedrech, které jsou, tak tím, že nemáme oblečení, tak je to kontraproduktivní, protože bez pyžama se prej hůře odpařuje pot, který zůstává potom přímo na pokožce. Proto se ráno cítíme takový lepkavý, možná nás to budí a máme takový pocit jako těžkosti. Takže prý je důležitý mít na sobě pyžamo, ale třeba nějaký lehký pro to, aby ten pot jakoby absorboval loto pyžamo, jestli se chápeme. Jakože upřímně, asi to kvůli tomu úplně měnit nebudu, jo, nebudu si kvůli tomu kupovat pyžamo, stále budu spát bez pyžama v tom létě, ale možná na tom něco je, jako na jednu stranu máte chuť to vyzkoušet, ale na druhou stranu se zase nechcete potit, jo, i v tom pyžamu. Jakože, když už se spotím, tak spotím i to pyžamo a je to úplně vlastně jedno, teda za mě, ale když to tady píšou, tak třeba na tom něco pravdy. Tak třeba to zkuste, jde potom vidět, no a my pokračujeme Olivia Rodrigo, její Drop Dead, nebo Rue Gale, Wishful Finger do konce hodiny, no a pak už trvá očka.

0: Hnutí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se do...

0: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz.
1: Máme 2 minutky po 14. hodině a tady jsou zprávy.
2: Evropská komise řeší, od kolika let by děti mohly mít přístup k sociálním sítím. Její předsedkyně Ursula von der Leyenová říká, že hlavní otázkou není to, jestli je děti můžou používat, ale od jakého věku by samotné sociální sítě měly mít přístup k dětem. Ve hře je mimo jiný i věková hranice 16 let, kterou už zavedla Austrálie. Mick Jagger přiznal, že jedna věc ho do dneška mrzí. Nikdy se osobně nesetkal s Elvisem Preslym. Důvodem byla rada od Johna Lennona, který mu doporučil, aby se svým hudebním vzorům radši vyhýbal. Podle něj by totiž osobní setkání mohlo pokazit představu, kterou o nich člověk má. Vedra nedávají zabrat jen fyzicky, ale taky psychicky. Nová studie ukázala, že během horkých dnů přibývá mladistvých, kteří končí v nemocnici kvůli duševním problémům. I proto odborníci doporučují třeba to, aby byly školy vybavené klimatizovanýma místnostma.
1: Odpoledne všem, co posloucháte, fajn, s vámi dneska speciálně ve warm-upu Wendy. Kristýnka tady totiž dneska není, ale my si to společně užijeme. Samý skvělý bangry před náma, třeba jako Fastboy, Moby, Sophie and the Giant, Last Summer, nebo teď už třeba Evička Farná, její ADHD pop.

Být hot i být máma, být boss i být dáma, všechno i všude chci být. Být hot i být máma, být boss i být dáma.

Ahoj, Moby, Sophie and the Giants, jejich Last Summer. Středeční odpoledne, 12 minutek po 14. hodině, krásný odpoledne všem, tady z fajnu. No a mám takovou dobrou zprávu pro nás, hlavně pro nás Marvel fanoušky, protože Avengers Doomsday, něco na co čekáme dlouho, už má datum, kdy vyjde v kinech, a to datum je 18. prosince. 18. prosince v kině Avengers Doomsday. Naprosto se na to těším. By the way, předprodej na to, abyste to mohli vidět, abyste mohli jít do kina, začíná už za 5 dní, to je 20. července. A pak můžete půl roku spekulovat nad tím, jak to bude. Vtipný je, že většinou, když už jdou do prodeje lístky, tak alespoň víme nějaký menší info třeba z traileru, ale tohle to ještě nemá ani pořádně trailer. Na to vlastně to nejvtipnější. Tak jenom abyste věděli, tenhle ten měsíc Spider-Man, no a v prosinci Avengers Doomsday, 18. prosince si pište do kalendářů, za 5 dní si to klidně můžete koupit, abyste to měli pojištěný. No a jsem zvědavá, jak to dopadne. No a my pokračujeme. Před náma naprosto skvělá věc, Justin Bieber, Nicki Minaj, Union Beat, tak krásný odpoledne.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky lístky na nejlepší.

Bebe Taylor, to je něco, co nám dohrává při středě tady na Fajnu. Já doufám, že máte dobrou náladu a pokud ji nemáte, víte, na co jsem si díky našemu hudebnímu manažerovi vzpomněla, že vlastně existuje? Je to tohle.

za malý okamžik dáme díky našemu hudebnímu aranžerovi. Díky, Libore, že jsi to tam dal. Je to banger. Na tohle jsme zapomněli. Něco, co nám vždycky zvedne náladu. Proto si to pojďme dát při středě. Ať už máte dobrý nebo špatný den, tohle to vždycky, vždycky, tenhle ten song vždycky všude komukoliv zlepší náladu. Taky Temple Tramp, Self Aware, to tady bude Lunch Money Lewis, jeho byl. Tohle to za malý okamžik, tady v Eteru Fajnu, takže voluju doprava, za chvilku to tam posílám.

0: nejlepší z TikToku.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Víte, že autobaterie obsahují pro přírodu i člověka celou řadu nebezpečných látek? Společnost BMW Czech Republic SRO se hlásí k individuálnímu plnění povinností a zajišťuje vám možnost odevzdat vysloužilé automobilové baterie zdarma na místa zpětného odběru. Více na bmw.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Rascal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: Happysport.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Music. Fine.

Cash Money Lewis, Bills. 33 minutek po 14. hodině. Posloucháte Fajn, při dobrý náladě, doufám to. A já se tak vlastně říkám, pojďme najít v tomto počasí, teda já nevím, jak je úplně u vás, ale v Praze na to, že hlásili velký bouřky a maximálně 94 stupňů, tak to tak úplně nevypadá, je tady sluníčko, je tady teplo, já musím mít zaplou klimatizaci, tak bych to tady úplně s těma počítačama nezvládla. Nicméně, pojďme najít tu nejlepší zmrzlinu, kterou jste kdy měli, ať už je to třeba točená, kopečková, a nebo klidně na špejli. Jaká zmrzka je za vás ta nejvíc top strop? 724-634-634. Pojďte mi dát vědět. Já, když, jestli mám teda vykopnout, tak já si nemůžu nikdy odpustit zelený twister na špejli. Pokud se bavíme o špejlových, ale vlastně je to úplně jedno. Fakt jako, to je zmrzlina, kterou nikdy neodmítnu. A kdybych měla se vybrat klidně mezi točenou, kopečkovou a tady touhle, tou na špejli, vždycky sánu po ní. Co je to každopádně pro vás ještě jednou? 724-634-634. Pojďte dát vědět váš vkus, zajímá mě to, ráda vás poznám. To je to takový vzájemný poznávání. Do té doby Lady Gaga, Abracadabra nebo Khalid a jeho Tied Up.

0: pojďte všichni. Já vím, že si to zpíváte. Lady Gaga, její Abracadabra, něco se nám dohrává tady éterem Fajnu. A já jsem se vás ptala na vaši oblíbenou zmrzlinu. Nevím, jak je sice u vás, tady je totiž hrozně krásný počasí v Praze. A tak mě to tak jako motivovalo, že přemýšlím, že až půjdu z Praze, tak si nějakou koupím. A zajímalo mě, jaká je pro vás prostě ta top strop, ať už je to kopečková, na špejli nebo klidně točená. Pojďme se podívat na vaše zprávy. Za Toma je to rozhodně Magnum, jakýkoliv. Sony píše, že jedině točená vanilka z Mostu. David, jednoznačně kopečková cream de la cream v Praze. A taky je tady zpráva od Martina. Ahoj, nejlepší kopečková zmrzlina byla v Dolních Věstonicích. Byla to naše záchrana na kolech, když jsme potřebovali ochladit. Jinak klasika, nejlepší Nanuk. Míša, přeji hezký den, hezký den Martin. OK! Díky moc za vaše zprávy. Teď mám chuť na Míšu, to je fakt. Asi si ho koupím, jak půjdu z práce. Ještě jednou děkuju za vaše zprávy a před námi. Slyšel jste správně, Mr. Know It All, Teddy Swims. Taky Alex Warren, Passenger. Tohle to všechno za malý okamžik v éteru Fajnu. Tak krásnou středu.
1: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Opulence, hojnost a chuť užívat si života. O tom je srpnová Vogue CS. Coverstar nového čísla Kim Petras v rozhovoru mluví o novém albu i přijetí outsiderství. Poznáte také barevný vesmír chutí slavných kreativních šéfkuchařek. Vstoupíte do zákulisí soutěžní výstavy psů a uvolníte se s wellness speciálem uvnitř čísla. Only in Vogue.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: podpoře zábavy v centru Prahy.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude
1: zdejší,
2: všude je fajn.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.

0: Stranger. Naprosto skvělej song pro středu. Pár minutek do třetí hodiny a koukáte na reality show? My tady na Fajnu totiž docela, jo. Možná jste postřehli, že běží nová reality show, jmenuje se Are You Do, nebo jakoby seš ten pravý, běží to na Primě. No a my tady na Fajnu o tom máme podcast. Moderují ho právě Kristýnka s Albertem. Každý čtvrtek vychází takový jako shrnutí toho, co se právě během toho týdne stalo. Tato reality show totiž vychází od pondělí do čtvrtku a my každý čtvrtek, nebo respektive Kristýnka s Albertem, shrnou, co se tam stalo, kdo s kým, jak a proč a hlavně, co je důležitý, jeden díl vidí vždycky dřív, než je v televizi a vy díky tomu takhle na Instagramu můžete vidět nějaký věci, které se tam stanou a můžete na ně reagovat o něco dřív, než vlastně budou v televizi. Takže a to si myslím, že se vyplatí. Takže pokud byste tenhle ten podcast chtěli vidět, máme ho na YouTubku, jsme tam jako Fajn Radio, takže rozhodně utíkejte tam. No a nebo na Instagramu právě takový ty výstřižky toho, co se ten den stane, tam jsme úplně stejně Fajn Radio, tak nás nezapomeňte sledovat. No a my pokračujeme All Time Low, Blackbird, jejich Monsters.
1: Fajn, Fajn Radio

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Jsme online.
12: Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
13: Jednodenní dálniční známka by v budoucnu mohla fungovat jinak než dneska. Ministr dopravy přišel s návrhem, podle kterého by její platnost nebyla navázaná na konec kalendářního dne, ale začínala by běžet od chvíle nákupu a trvala přesně 24 hodin. Dovolená v Chorvatsku se dvěma Čechům pořádně zkomplikovala. Objevili luxusní kabelku, ve který bylo v přepočtu víc než 1 000 000 korun. Jenže místo odevzdání si peníze nechali. Případ ale nezůstal utajený. Soudce navíc rozhodl o jejich vzetí do vazby, protože měl obavy, že by mohli zmizet do zahraničí. Celou věc teď řeší policie a oběma mužům hrozí trestní postih. I přesto, že už norský nároďák na fotbalovém mistrovství světa dohrál, o Erlingu Haalandovi se mluví dál. Po příletu na letiště v Oslu totiž zaujal neobvyklým suvenýrem. Z Ameriky si přivezl vycpanýho mívala. Jeho hodnota se pohybuje okolo 16 000 korun. Potom se obrátil na svoje fanoušky na sociálních sítích s prosbou, aby mu pomohli vybrat pro mívala jméno.
14: Nehoda aktuálně v ulici Drahy ve Frenštátu pod Radhoštěm, okres Nový Jíšin. Tady jsou v sobě dvě osobní auta, hlášená je i překážka na vozovce, projíždíte tak opatrně. Nehoda dvou osobáků aktuálně také i v Praze, a to v ulici Kolbenova. Je tady i překážka na vozovce hlášená, průjezd je však možný. A pád cyklisty, který může komplikovat dopravu, aktuálně v Brně, a to v ulici Jihlavská. Dávejte si pozor, na vozovce se pohybují kvůli nehodě lidé, na místě zasahují záchranné složky, projíždíte tak znova opět opatrně.
15: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
14: Krásný odpoledne všem, co posloucháte Fajn. Máme 2 minutky po 15. hodině středu, to znamená, že polovina týdne už je za náma a za 2 dny nás čeká ten zasloužený víkend. Do té doby, než se tak ale stane, poetika, půlnoc, to je něco, co si rozhodně dáme na rozjezd týhletý 3. hodinky. Tak jo, volujeme doprava, jdeme na to.

0: Lovely, jeho Hide House 300, nebo 3000 respektive. 12 minutek po 15, dáváte si fajn. A v restauraci na Floridě můžete zaplatit místo penězi krajtou. Ano, mluvíme o té krajtě. Té krajtě, co je had, neslyšíte špatně. Tak kdybyste chtěli jídlo za hada, vtip je v tom, že mi přijde reálnější ulovit krajtu, která se v Evropě nevyskytuje, než si vůbec s průměrným českým platem moc dovolit koupit letenku na Floridu. Ale tak, jak by řekl jiný...
1: Jen ty máš málo peněz.
0: Au. Neřeš playlist, žij let.

0: Co víc si jenom přát. No a v týhletý krasujízdě pokračujeme. Před námi Kane Brown, Marfilovic, Miles on it. To si rozhodně za malý okamžik dáme. No a nebo třeba i tohle. Topic Fireboy, Nico Santos. Jejich pecka s názvem Buddy. Samej dobrý vibe. Jak říkáme, vždycky hot, vždycky fresh. Tenhle ten playlist je toho naprostým důkazem.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za svůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fine.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Později už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Marshmallow, Miles On It, to je něco, co nám dohralo teďka tady při středě na Fajnu. No a mám pro vás běženky.
1: Miluješ výzvy? Tak tohle si nemůžeš nechat ujít. Red Bull 400 se po 5 letech vrací na ještět.
0: Říkáte si Red Bull 400, co to znamená? Jednoduše, 400 metrů poběžíte a teď si říkáte, 400 metrů, to dám, ani nebudeš vidět, že to dám. Tak pozor, tohle to není jen tak leda, jakých 400 metrů, je to 400 metrů do kopce, který má až 35 stupňů sklon. Jako číslem se to zdá málo, ale věřte tomu, že se budete proklínat. Prvních 100 metrů běžíte a je to pohoda, ale pak to začne. Posledních 300 metrů je opravdu, ale opravdu docela těžších. A běžíte v Liberci na skokanský můstek K120. To je jeden z nejznámějších skokanských můstků, který tady máme. A vy můžete vyhrát běženky. Nemusíte se registrovat, ale my vás tam za fajn pošlem. Takže pokud chcete tyhle ty běženky a chcete vyzkoušet novou výzvu ve svém životě, tak nabíhejte na náš Instagram, kde jsme jako Fajn Radio. No a druhý příspěvek je ten soutěžní. Takže si ho rozklikněte, koukněte na podmínky, udělejte všechno, co je tam napsané a už v pátek vyhlašujeme vítěze. Takže rozhodně běžte. A třeba poběžíte i těch 400.
1: Red Bull 400. 8. srpna 2026 na ještě.

její Red Eyes. Posloucháte Fajn při středě. S váma ve warm-upu dneska speciálně Wendy. No a pojďme nahlídnout pod pokličku, co nám bude hrát dál. Pro lepší náladu. Rozhodně Wizzy MC Bees, Honey, jejich At The Party. Dobrej vibe. Dobrej den prostě. Už víc než polovinu středy máme za sebou a to je fajn. Jak jinak než tady na fajnu. No a co nás taky čeká, je tahle.

0: Takže rozhodně zůstaňte naladění s Fajnem. Volume doprava a za chvilku to posílám.
1: Opulence, hojnost a chuť užívat si života. O tom je srpnová Vogue CS. Coverstar nového čísla Kim Petras v rozhovoru mluví o novém albu i přijetí outsiderství. Poznáte také barevný vesmír chutí slavných kreativních šéfkuchařek. Vstoupíte do zákulisí soutěžní výstavy psů a uvolníte se s wellness speciálem uvnitř čísla. Only in Vogue.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.

0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
0: Letní slevy právě odstartovaly!
1: Zažij léto naplno!
0: Když zábava,
2: tak Mironet!
0: Klikni dvakrát!
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány!
5: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka!
7: Plno tobogánů a skluzovek!
8: Tak všichni rychle do plavek!
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku!
10: Relax, drinky, animace!
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže!
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto! Zábava na celý den! Více na aquapalace.cz!
13: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
14: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
5: Minuta po 16. Tady je Hana.
6: Svoboda projevu rozhodně neznamená, že je dovoleno úplně všechno. Přesvědčil se o tom i bývalý politik Pavel Křivka, který dostal podmínku za to, že se po Pardubicích pohyboval v mikině s písmenem Z a ruským nápisem Za vítězství. Nejvyšší soud teď potvrdil, že uložený trest zůstává v platnosti. Herec Paul Wesley, kterýho můžeš znát třeba jako Stefana ze seriálu Upíří deníky, se oženil s modelkou Natálií Kukumberg. A zdá se, že spokojená je i jeho bývalá manželka Inés de Remon. Ta totiž na Instagram po skoro 4 letech vztahu vůbec poprvé přidala společný fotky s Bradem Pittem. Plánuješ společný bydlení se svou drahou polovičkou, tak možná ještě chvilku počkej. Podle nového průzkumu totiž tohodle rozhodnutí zpětně lituje až 3 z 5 Američanů. Odborníci ale říkají, že spoustě problémů se dá předejít. Třeba tím, že svoje připomínky nebudeš podávat jako kritiku, ale spíš jako přání.
5: Nehoda aktuálně na dálnici D8 mezi 31. a 32. kilometrem směr Ústí nad Labem. Tady nákladní vozidlo narazilo do svodidel, hlášená je i překážka na vozovce, kolona se zatím netvoří, projíždějte ale opatrně. Nehoda dvou osobáků aktuálně i na silnici 605 u Benešovic, okres Tachov. Na místě je hlášený silný provoz, počítejte tak s menším zdržením, pokud máte cestu kolem. A nehoda aktuálně i daná na dálnici D5 mezi 88. a 86. kilometrem směr Praha. Žádné další informace. Bohužel k nehodě se nepíšou. Každopádně tak či tak, dávejte na sebe pozor.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
5: Poslední hodinka warm-upu je na svém startu přesně 3 minutky po 16. Krásný odpoledne všem, s vámi dneska ve warm-upu. Nezvykle Wendy, Kristýnka tady dneska není, ale my si společně tu poslední hoďku rozhodně užijem. Stala se mi taková nemilá věc doma, museli mě zachraňovat. Za chvilku všechno prozradím, zůstaňte se mnou. Do té doby Eva Farná, Perpetuum Mobile, nebo teď už David Guetta, Sia, Beautiful People.

Taky fajn. Nechci ho znova pustit už, ne. A hlavně středa, 16:12, aktuální čas, jakoby 16 hodin, 12 minut k tomu. Takhle, mně se stalo něco, co bylo strašně trapný. Naše kuchyň má dveře, jo, to je zajímavý, že má kuchyň dveře, jo, ale ty dveře úplně nefungují. Jak to myslím? Někdy se totiž stane, že když za sebou zavřete, tak si z té kuchyně neotevřete. Už nikdy. Dokud vás někdo nevysvobodí z druhé strany, to znamená z chodby. A já jsem vysávala byt nedávno a jak jsem vysávala, tak jsem omylem tím vysavačem si ty dveře zavřela. A teď samozřejmě nešli otevřít, že jo? A já u sebe neměla ani telefon, abych někomu zavolala, aby mi šel otevřít, takže jsem vyskočila z okna, nebo vyskočila, já nemůžu vyskočit, já jsem mám dosa vysoký patro, ale začala jsem křičet z okna na různý lidi. Jedna paní se mě ujala, napsala mému příteli, přítel pro mě asi po 2 hodinách dojel. Takže jsem 2 hodiny byla zavřená v kuchyni. A já jsem tohleto teďka říkala tady svým kolegům v rádiu a došla z toho docela dobrá debata. V jaké místnosti doma, kdyby se vám tohleto stalo, byste rádi byli zabouchnutí? Protože třeba kolegyně říkala, že by nejradši byla v koupelně, protože kdyby potřebovala na záchod, tak je to nejideálnější místo. Zase v kuchyni je ta lednička. Takže se můžete zabavit jídlem, jo, můžete si třeba něco uvařit do té doby, než vás někdo vysvobodí. 724634634, pojďte dát vědět. Kdyby teda se to stalo, v jaké místnosti doma byste se zabouchli nejraději? Nebo ono to zní hrozně blbě. Chápeme se. Jo, kde si myslíte, že je to jako nejideálnější? Kde to má prostě i svoje výhody? Ještě jednou 724634634, pojďte dát vědět. A do té doby Leonie Don't Worry, nebo teď už Imagine Dragons Enemy.

0: vzhledu. Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.

0: Středeční warm-up, Leonie, Don't Worry, 20 minutek po 16. to nám dohrálo tady. No a já jsem vám říkala, že se mi stalo, že jsem se zabouchla v kuchyni a musel pro mě někdo dojet. Byla jsem bez telefonu, 2 hodiny v kuchyni zavřená. A to vlastně vyvolalo takovou debatu i tady v rádiu, kde v domácnosti byste se nejraději, nebo byste se nejraděli, ale kdyby se to stalo, tak byste rádi byli zabouchnutí. Pojďme se podívat na vaše zprávy. Je tady třeba zpráva. Ahoj, nám už se to taky stalo. Zabouchli jsme se s mým 5letým synem v koupelně oba nahý a bez ničeho. Naštěstí jsem se přes zeď dobouchal na souseda a vyřval na něj telefonní číslo, na který má zavolat, aby nás dojeli vysvobodit. No byli jsme tam asi 3 hodiny a dám, wow. Tak to muselo být dost nepříjemný teda křičet, ale hele, dopadlo to dobře, to je to hlavní. Pojďme dál, píše ještě Verča, čau, já bych se nejraději zabouchla u sebe v pokoji, protože tam mám zásoby na 2 měsíce Nintendo a ani by jsem si nestěžovala, kdyby mě tam někdo nechal. Okej, beru, to je docela dobrý deal. Taky píšou Jasmin, Anička, my bychom asi chtěli v obýváku, protože bychom si pouštěli televizi. By the way, rádi ti sledujeme na TikToku, já jsem červená. Okej, tak to taky chápu. Mám tady dokonce i hlasovku, pojďme si ji poslechnout.
1: Ahoj Wendy, tak já jsem zrovna musel zastavit, abych v jako autě, abych mohl odpovědět, protože tohle je zrovna něco, na co já rád odpovím. Hele, kdybych měl být někde zabouchnutý jako doma, tak asi, jak říkala nějaká posluchačka, nebo co tam bylo v rádiu, tak asi koupelna, no.
0: Kolegyně.
1: Přeci jenom, já bych si do té vany lehnul, abych tam natočil, nebo jako, dal bych si tam teplou vodu, bublinky, lehnul bych si tam, to by bylo láže pláže.
0: No,
1: já bych tam dokázal i usnout, jenže zase je trošku nebezpečný, aby jsem neutonul, že? Ale to by bylo úplně nejlepší. Takže za mě rozhodně koupelna a teplá vana. Tak jo, tak ahoj.
0: Čau.
1: A jinak jsem rád, že seš tady dneska jako s náma.
0: Ale nechte to.
1: Na warm-upu, takže tak.
0: Díky moc, ale já se dneska opravdu budu červená. Ještě jednou děkuju. Zase, jakoby já chápu vanu, jo? Ale pojďme si říct, co máme jenom sprchu. A velikost koupelny o velikosti 2 metrů. Ale chápu, kdybych měla vanu, asi bych si vybrala podobně. Díky moc za vaše zprávy a my pokračujeme. Nekonečné půlměsíční slunce, jo? Takhle bych to asi přeložila. Zara Larsson, její Midnight Sun. To je něco, co si rozhodně dáme za pár minutek tady v Éteru Fajnu. Taky Sombr, jeho Undressed. Všechno tady máme. Díky moc ještě za zprávy, díky i za

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání, Fine Park nudu zahání.

Norma Jean Martin, jejich Overdrive, něco se nám dohrálo tady při středě 15. července, už máme polovinu července, pane bože, teď jsem se to úplně uvědomila. 4 minutky, po půl pátý, no a já nevím, jak to vnímáte vy, jo? Všichni nás tady varovali, že teďka tyhle ty 2 dny, úterý a středa, budou naprosto štílený bouřky. Bylo to po celé České republice jako varování. Mám pocit, že se to dotklo hlavně Moravy, ale tady jako v Praze kaply tak třeba 4 kapky a pak to odešlo. No ale máme další hlášení o počasí, který by nás mělo čekat. Údajně totiž poslední teplý dny se blíží. Tyhle ty dny už budou ty poslední jako teplý a pak by zbytek srpna měl být, jo? Měl být jako maximálně třeba 25 stupňů, jo? Takže nás čeká posledních pár teplých dnů a pak o víkendu by se mělo ochladit. Na většině území Česka. No a příští týden by vůbec prej teploty neměly přesáhnout 23 stupňů. Já už si tak jako říkám, že to je trošku loterie a že by některý sáskový kanceláře mohli udělat mé sásky o tom počasí, protože to prostě jinak nejde. Já nevím, jak to vnímáte vy, ale já vždycky, když si přečtu jakoukoliv předpověď počasí, třeba dneska mělo pršet. Dneska mělo pršet a mělo být, já nevím, myslím si, že mi telefon ukazoval 20 stupňů. Já jsem se kvůli tomu tak oblíkla ráno, no a teď toho docela lituju, protože jsem v dlouhém oblečení, mám mikinu, která je teplá a no, prostě je to fakt loterie, tak no, tak jestli tohleto poslouchá někdo ze sáskový kanceláře, tak prosím, můžeme aspoň sázet, dělá se to z nás srandu. Tak jen abyste věděli, že možná bude zima, co je na tom vtipný, že možná taky ne.

0: Biho Meduza. 18 minutek do 5. hodiny, to znamená jenom jedno jediný. Jindra Žampa se navrátil ze Zrče. Pokud chcete, můžete jít na náš Instagram, všechno z toho Zrče uvidíte tam, jsme tam jako Fajn Rádio. A věřím tomu, že pro vás bude mít spoustu věcí, co tam zažil. No a každopádně, než se tak ale stane, do té doby. Do konce hodinky si to uděláme ještě hodně hezký. Chemical Brothers, jejich Go, to je něco, co si rozhodně dáme. Protože tohle to prostě ve vysílání nikdy nesmí chybět. Taky Kato, John, jejich Turn the Lights Off. A pak taky Fine Drive.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
11: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Jersey Go, to je něco, čím se dneska při středě takhle 9 minutek do 5. hodiny loučíme. Mějte se krásně, užijte si dnešní den. Dneska jsme toho zvládli spoustu. Vysílali jsme spolu Morning Boost, tak je tenhle ten warm-up respektive. No a teďka už si to přebírá Jindra Žampa, který právě přijel ze Zrče, tak třeba bude mít spoustu věcí, co by vám chtěl říct, takže rozhodně poslouchejte jeho Fine Drive. Já se s vámi loučím a slyšíme se zase zítra. To už ne ve warm-upu, ale ráno od 6 do 9 v Morning Boostu. Mějte se krásně a čau!

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
11: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. What up? Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Jsme online.
2: Online.
1: Jsme na DAB+. Plus.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Pojďme se podívat na to, co se děje ve světě, a o to se postará Haníčka.
4: Evropská komise řeší, od kolika let by děti mohly mít přístup k sociálním sítím. Její předsedkyně Ursula von der Leyenová říká, že hlavní otázkou není to, jestli je děti můžou používat, ale od jakého věku by samotné sociální sítě měly mít přístup k dětem. Ve hře je mimo jiný i věková hranice 16 let, kterou už zavedla Austrálie. Mick Jagger přiznal, že jedna věc ho do dneška mrzí. Nikdy se osobně nesetkal s Elvisem Preslym. Důvodem byla rada od Johna Lennona, který mu doporučil, aby se svým hudebním vzorům radši vyhýbal. Podle něj by totiž osobní setkání mohlo pokazit představu, kterou o nich člověk má. Vedra nedávají zabrat jen fyzicky, ale taky psychicky. Nová studie ukázala, že během horkých dnů přibývá mladistvých, kteří končí v nemocnici kvůli duševním problémům. I proto odborníci doporučují třeba to, aby byly školy vybavené klimatizovanýma místnostma.
2: Fajn. Fajn Drive.
5: Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
2: Fajn.
0: Fajn Drive.
2: Fajn.
0: Fajn Drive.
5: Jindra Žampa.
0: Jindra Žampa. Žampa.
3: OK, jsem zpátky, středa 15. července, 17 hodin, 2 minuty k tomu startuje středeční Fine Drive. Za chvíli si řekneme, co ve vztahu je ta největší zkouška a středa dobrých tracků. Třeba odstartuje to James Hype, Sam Harper a Bobby Harvey, Waterfalls, právě teď na Fineu.

0: Posloucháte Fajn, Subfocus nám dohrává v 17 hodin, 7 minut. Posloucháte středeční Fajn Drive a hele, společný bydlení je pro jedna z největších zkoušek každého vztahu. Dokud spolu nebydlíte, tak neřešíte, kdo vynese koš, kdo nechává nádobí ve dřezu, anebo kdo zabere celou peřinku. Psychologové říkají, že vztah většinou nerozbije samotné stěhování, ale to, jak spolu lidi zvládnou mluvit o běžných věcech a dělat kompromisy. Hele, mě zajímá, co vás po sestěhování s partnerem překvapilo úplně nejvíc, nebo čeho byste se báli nejvíc, že nastane. Napište mi, jaký vy máte zkušenosti s tímhletím se stěhováním se ve vztahu na 724 634 634.
1: Fine Drive. Fine Drive.

Capaldi, Survive, 17 hodin, 17 minut, to je aktuální čas. Posloucháte Fajn a já jsem se vás ptal na to, co vás po sestěhování s partnerem překvapilo úplně nejvíc. Tady jsou odpovědi, díky za ně. Verča napsala, největší šok bylo, kolik nádobí se dá vytvořit za jeden den. OK, absolutně tomu rozumím. Pak mi napsal Dominik, zatím žádné zkušenosti nemám, ale za chvíli nás to čeká. Tak jsem zvědavej, Domíno, co tě čeká a co ve vztahu bude následovat. Pak tady máme ještě od Marťase zprávu. Zjistil jsem, že každý máme úplně jinou představu o pořádku. No, my jsme doma tomu začali říkat představa o bordelu. Tak snad to neskončí stejně i u.

0: sleduj Fajn.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 30%.
4: happysport.cz.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k potravinám.

0: výzvy? Tak tohle si nemůžeš nechat ujít. Red Bull 400 se po 5 letech vrací na ještět.
1: Hele, pokud si myslíte, že uběhnout 400 metrů je úplná pohodička, tak jste ještě nezažili tohle. Red Bull 400 totiž není jenom obyčejný běžecký závod. Běžíš 400 metrů, ale rovnou do skokanského můstku na Ještědu. Místama má ten kopec sklon až 35%, takže po pár desítkách metrů zjistíš, že to fakt není úplně sranda. Po 5 letech se tahle ta šílenost vrací zpátky na Ještěd, proběhne v sobotu 8. srpna a může se přihlásit úplně každej, komu už bylo 18. Čeká se přes 1000 závodníků od úplných amatérů až po profíky, takže jestli si chceš sáhnout fakt na dno, tak právě teď nabíhej na redbull.cz/400, no a prostě doskus, 400 metrů, jeden kopec, no a žádný výmluvy.
0: Red Bull 400, 8. srpna 2026 na Ještědu. Více informací na

0: hodinový středeční odpoledne na Fajnu. Tohle to byl Clementine Douglas a Happier. A mě zajímá, kolikrát jste za poslední týden jste se stresovali kvůli něčemu, co nakonec dopadlo úplně v pohodě. Psychologové říkají, že máme často potřebu mít všechno hrozně moc pod kontrolou, jenže čím víc na věci tlačíme, tím víc jsme ve stresu. Občas je prej nejlepší prostě trochu povolit a nechat věci plynout. Já teda musím říct, že pak je druhý extrém, kdy věci necháváte plynout až moc, to je můj případ, tak na to taky bacha, ale mě zajímá, co jste dřív hrozně řešili a dneska si říkáte, že to byla úplná blbost, že jste tím zbytečně zaměstnávali hlavu. Napište mi to na 724-634-634.
1: Fajn Drive. Fajn. Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Dětem místo dárku dej den ve Fineparku. Finepark, Chlumec nad Cidlinou. www.fineparkcz. Zábava a poznání, Finepark nudu zahání.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Ten nám dohrává na fajnu ve středu 15. července, v den, kdy mám svátek. To je každopádně teď jedno, protože my jsme řešili, co jste dřív hrozně vyřešili a dneska si říkáte, že to byla úplná blbost. Verča napsala, hrozně jsem řešila, kolik mám lajků na fotce. Dneska mi je to úplně jedno. To musím říct, že před 10 lety jsem to vlastně taky hrozně hrotil a teď už se na to ani nepodívám. Kuba napsal, že musí mít na každou akci, abych o něco nepřišel. Dneska radši zůstanou doma. To je uvědomění, po kterým jsou nadšený podle mě hlavně tvoje játra. Pak nám to napsal ještě Lukáš, ten napsal, každou hádku jsem potřeboval vyhrát. Dneska radši držím pusu. Hele, teď pusu rozhodně držet nemusíš, protože před náma je skvělý track Eyes Closed od Jisoo a Zayna právě teď na fajnu.
1: Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější

0: Morning, track, který nám zakončuje první hodinku Fine Driveu. Před náma jsou ještě dvě hodinky, tak u toho buďte se mnou.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fine přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
2: Fine. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrát.

0: Pojďme se podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Po Česku je to zatím docela v pohodě. Největší pozor si dejte na D1 směrem na Prahu u Ostředku, kde je kvůli zásahu omezený provoz. Zdržení čekejte taky v Olomouci na Velkomoravský kvůli údržbě silnice. Jinak jsou hlavní tahy většinou průjezdný, tak jezděte opatrně a bez nehod, hlavně ne na Turka.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Fine Ride. Fine Ride. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
0: 18 hodin, 2 minuty k tomu startuje druhá hodinka Fine Driveu. Díky, že jste u toho se mnou. Za chvilku si řekneme, co novýho se děje v hudebním světě a do té doby, jak jsem říkal, středa dobrých tracků. Třeba odstartuje to Pink Panthers a Zara Larsson Stateside právě teď na Fajnu.

Lady Gaga nám dohrává na Fajnu v 18 hodin, 8 minut. A lidi, je to naprosto neuvěřitelný, ale dneska je to 14 let, co nám Jižní Korea poslala na světlo světa tuhletu bláznivost. Pamatujete si ještě na dobu, kdy se bez Gangnam Style neobešla žádná školní diskoška? Je to neuvěřitelný, je to opravdu už 14 let a víte, že právě Gangnam Style tak byl úplně prvním videem na YouTube, který překonalo miliardu zhlédnutí. Dokonce kvůli němu musel YouTube upravit počítadlo zhlédnutí, protože s takovým číslem vůbec nepočítal. Já se aktuálně koukám na YouTube a tenhle track má neuvěřitelný skoro už 6 miliard zhlédnutí. Konkrétně je to 5 miliard 998 milionů. Masakr. Hele, pojďme zaspomínat na tenhle ten OG track Gangnam Style na Fajnu. Fajn Ride.

0: středě 15. července a mě zajímá otázka života a smrti. A to jestli si myslíte, že mít fakt jenom jednoho nejlepšího kámoše, bez kterého to nejde, je to, jak to má být. Psychologové říkají, že vlastně ani ne, že pro naši hlavu je často lepší mít kolem sebe partu lidí. Jeden je ten, se kterým jdeš na pivo, druhý, který tě vyslechne, když je ti blbě, a třetí tě vytáhne ven, když se ti nikam nechce. Právě tahle kombinace podle odborníků funguje líp, než když všechno stojí jenom na jednu člověku. Protože když ti ten člověk ze života odejde, tak hele, kolečko se polámalo. No a mě zajímá, jestli máte vy jednoho besties, anebo spíš partu lidí, kde je každý dobrý na něco jiného. Napište mi, jak to máte vy na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
11: Raskal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 30%.
12: Happysport.cz.
13: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
14: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme

neskutečně talentovaná frajerka z Česka, která si říká Ryu Gale, nám právě teď dohrává na Fajnu. Posloucháte Fine Drive a my jsme řešili to, jestli máte jednoho bestie, anebo spíš partu lidí, kde je každý dobrý na něco jiného. Adélka mi napsala, mám best kamarádku, ale zradila mě, takže radši partu. Takže to zní, že už tu best kamarádku úplně nemáš. Tak se osvědčilo to, že ti psychologové mají taky jednou jenom přece pravdu, protože psychologové říkají, že je lepší mít partu lidí, než být upjatej na tom jednom člověku. Pak nám ještě napsala Monča a ta napsala, nejlepší kamarádku mám, ale stejně první volám se k hře. No jo, sourozenecká láska je prostě nejvíc. My popojeneme dál, před náma Tame Impala a Jenny Dracula právě teď na Fajnu.

0: středeční večer na Fajnu se Sabrinou Carpenter. No a lidi, jestli si na veřejném záchodě dáváte na prkínko 5 vrstev toaleťáku, tak to možná děláte úplně zbytečně. Spousta lidí si myslí, že největší nebezpečí je právě prkínko, jenže podle odborníků je to trošinku jinak. Mnohem víc bakterií bývá na věcech, který se dotýká úplně každej. A to třeba na klice, splachovadle, anebo baterií u umyvadla. Takže nejdůležitější stejně zůstává si pořádně umýt roce při tomhletom velkým letním challenge na tojtojkách. No a mě zajímá, jak to vy máte na veřejných záchodech. Jestli si sednete normálně, dáváte toaleťák na prkínko, anebo jedete prostě starý dobrý dřep. Napište mi, jak to máte vy na 724 634 634. Fine Drive.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
4: Ekokom. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
8: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Posloucháte Fajn, tohleto byl Niko Santos, tohleto je Fajn Drive a my jsme tady řešili veřejný záchodky a to jestli se sednete normálně, nebo jestli si dáváte toaleťák a nebo jestli jedete radši dřep. Tady máme zprávu, ahoj, tady Vašek, ano, vždy když jdu na veřejné záchody, tak si utírám prkénko a mám ještě v batohu vždy vlhčený ubrousky, tak si to vždy ještě otřu, tak asi tak a na tojtojky nechodím vůbec. To jo, musím říct, že dobrá vybavenost na veřejný záchodky. A pak tady máme zprávu. Střílím to vždy vedle. Fantomas, tak to seš ty!
1: Fajn Drive.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBronze.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší.

Major Lazer a DJ Sneak Lean On. Song, který neodmyslitelně patří k létu. Zakončuje nám druhou hodinku Fine Driveu. Před náma je poslední hodinka a tu odstartujeme klasicky 10-minutovkou podle vás. Tak pište tracky, protože já je budu hrát. To nejlepší.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Fajn Drive.
0: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Pull my trigger, let me blow
2: your mind. 15. hodina odbyla, před náma je třetí hodinka Findrave'u, no a vy se právě teď můžete stát hudebními producenty Fajnu. Před náma je 10 minutes for you, 10 minutovka podle vás. Pojďte mi diktovat tracky na číslo 724-634-634, pojďte mi psát na WhatsApp, SMSky, na iMessage nebo na Instač Fajnu. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
0: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů.
1: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
1: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
0: A rozhodni, jak bude Fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
2: Tik čak, tik čak, tik čak. Už to pořádně tiká a já vidím, že už to i cinká. O první song si napsala Leníčka a je to Stein 27, nejde ti odolat. Tak jo, může bejt. Co tam dáme jako dvojku tady máme Lunch Money a Bills od Dominika. Dobře, může bejt. Co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. A do třetice tady máme Elevate a Sub Focus. Vy jste neskuteční borci, zvládli jste to před limitem, dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
0: 10 minutes for you.

Já myslím, že úplně ideální track pro tohle léto. Lunch Money a Bills, track, o který si psal Dominik. Posloucháte Fine a 10 Minutes for You. Před náma je třetí track v pořadí Subfocus a Elevate a hned potom následuje velké finále. I dneska tady mám tři tracky z těch, o kterých jste si psali, a jenom ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724-634-634, tak bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte. 724-634-634. 634-634.

0: Focus, Elevate, posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. Jako první se dovolal můj pravidelný volající Dominik. Čau Dominiku.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
0: Hele, řekni mi, jak užíváš léto, já předpokládám, že pracovně.
1: Je to tak, pamatuji si to dobře, pořád pracovně.
0: A máš v létě aspoň nějakou dovolenou, aspoň si na chvilku odpočinout?
1: Hele, v sobotu letím do Turecka, takže.
0: OK, a tvůj tip, na co se podívat v Turecku?
1: Ale my jsme tam kdysi dávno byli na takovém jednom modrém jezeru, ale vůbec nevím, jak se to jmenovalo, ale bylo to někde v horách.
0: OK.
1: Je to u Alanie nebo Antálie.
0: OK.
1: Takže tam to bylo pěkný.
0: Takže až tam budeš, tak příště, až zavoláš, tak nám musíš dát ten tip a

0: až najdeš, jak se to jmenuje. Každopádně, teď mám pro tebe tady tři tracky, jsi na to ready?
1: Pojď do mě.
0: Tak jo, tohle to je jednička, hodně old school. One Direction, best song ever. Pojďme na dvojku. To jsou borci, který dneska vystupují v Česku. Twenty One Pilots are right. Taky starší song.
1: Já myslím,
0: song.
1: Že pro mě je to bez debatu už asi, ale...
0: Jo, hele, ještě zkusím trojku, ale myslím si, že je to u tebe jasný. Tohle to je trojka. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ale je to jenom ve tvých rukou, Domino, ta volba je jenom tvoje.
1: Je to úplně jasný a to já si víš, co tam pustím.
0: Takže dvojku, viď?
1: Je to tak.
0: Hele, pojďme tam dát piloty. Je někdo, komu bys to chtěl věnovat?
1: Všem, co pracují a tady v těch horkách a užijte si to všichni a tak.
0: Hele, já tobě držím palce, ať to zvládneš a v sobotu si nejvíc užij dovču a přeju ti krásný večer.
1: Děkuji, děkuji, taky přeju.
0: Měj se, kámo, ahoj.
1: Měj se, ahoj.
0: Čau. 10 minutes for you.

0: Three Phantoms, Radiant. Posloucháte fajn, 19 hodin 21 minut, to je aktuální čas. A hele, jestli si každý den dáváte na Instagram nový selfiečko, tak vás tohle asi úplně nepotěší. Nová studie totiž zjistila, že chlapi, který často sdílejí selfiečka, častěji vykazují rysy spojený s narcismem nebo psychopatickými sklony. Hele, jako pozor, neznamená to, že každý, kdo postuje selfiečka, je psychopat, jde jen o statistickou souvislost a ne o diagnózu. U žen se navíc podobná souvislost vůbec nepotvrdila. Já jsem zrovna dneska, třeba po 3 týdnech postnul selfiečko, tak je to vtipný. Asi se ze mě stává psychopat, moc se za to omlouvám. Mě zajímá, kolik takových selfieček máte v galerii a jste tým, který si hodí prostě jednu fotečku, anebo si dá 20 pokusů, než vyjde to pravý selfiečko. Napište mi, jak to máte vy se selfiečkama na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Nobody Soldier. Posloucháte fajn, za Majkem je Jindra a my jsme tady řešili selfiečka. A to, že podle psychologů, čím víc selfieček uděláš, tím víc psychopat seš. Samozřejmě, to je jenom názor vědců. Ptal jsem se, jak to máte vy se selfiečkama. Jirka napsal, já selfiečka úplně nesnáším, absolutně je nezvládám fotit. Chápu, Jirka je prostě tým bez selfieček. Pak napsala Terka, udělám třeba 40 fotek a stejně žádnou nepřidám. No jo, tak to jsou typický ženy, co tady máme dál. V galerii máme stovky, ale na Instagramu tam skončí tak 1 z 50. Pak tady máme ještě od Lukáše a to, že fotí jenom, když potřebuje novou profilovku. To mi připomíná, že mám profilovku starou tak 5 let. Lukáši, vezmu si z tebe příklad. Fine.

0: vtipka hodně můžem. Somber Homewrecker, borec, který nám dohrává v 19 hodin 41 minut na Fajnu. A hele, jestli ujíždíte na reality shows a Are You The One je vaše guilty pleasure, tak na našem YouTube právě najdete nový podcast Posedlí Are You The One, kde Kristýnka s Albertem probírají všechny největší dramata, vztahy i momenty, co se staly v posledních dílech. Mrkněte i na náš Instagram Fajnu, protože tam házíme zákulisí, reelska a naše reakce, který nikde jinde neuvidíte. Tak jestli milujete tuhletu zvrácenost Are You The One, tak nabíhejte. Fine Drive.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
3: Chceš pracovat od pondělí do pátku
4: a mít volné víkendy?
5: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Nový tracky. Témata, který chceš vidět a

0: Srdeční Fine Drive končí. Aktuálně máme 10 minut do 20. hodiny a mě nezbývá, než se s váma rozloučit. Jsem rád, že jsem zpátky. Zrče je za náma. Přežil jsem to ve zdraví. Můžu být zase zpátky s váma. No, díky, že jste u toho byli se mnou. Slyšíme se zase zítra od 5 do 8. Po mně, ale ještě Next Generation a dneska si dáte Martina, frontmana ze skupiny Sakai Club. Je to přímo z jejich zkušebny, musím říct, že je to tímhletím ještě o to víc unikátní. Dejte si s nima necelou hodinku tady na Fajnu a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala!
1: Fine Drive. Fine Drive.

0: Čau, já se jmenuji Martin a zrovna sedím se svojí kapelou na zkušebně, je začátek léta a moc se na tohleto léto těšíme, natáčíme další díl Next Generation, který právě posloucháte. Jméno naší kapely je Sakai Club a v následující hodince vám pustíme nějaký naše songy, nějaký songy, které se nám momentálně líbějí, tak jak je to na Next Generation zvykem. Zdravím ve studiu celou moji kapelu, kluci, pozdravte najednou všichni, 3, 2, 1.
1: Ahoj.
0: No vidíte, čau. Nás tady spousta. První song, který si dneska poslechnem, tak je náš song, je to skoro novinka, jmenuje se to Do crowdu vlezem, je to inspirovaný Berlínem, kde jsme byli s mým dobrým kamarádem a kapelníkem Liborem a extrémně nás to tam tehdy vzalo. Do crowdu vlezem od Sakai Clubu právě teď.
2: Next Generation.

trezor, decentním jídnou spít a tezou. Vyrážím s bratrama, kde jsou, tuhle noc flipnu jako double SO. Miluju lidi, co mají jsou, nenávidím tvrdý mačo, zdám si se salsou. Rejvy, když zpíváš tou masou, rejvy, když pulzuješ, sejdou jít basou.

Řekni mi, proč mám ten pocit, že se můj život odehrává v noci. Prosím, řekni mi, proč mám ten pocit, že se můj život odehrává v noci. Tornice vypadají jak temný planety, barvy se roztekají ze stupu na zem. Každý rok se mě ptá, co budem dělat na jaře, a já, že březen, do crowdu vlezem.

0: Generation.
1: Zdravím posluchače Fine Rádia do pořadu Next Generation, tady kapela Sakai Club. My vás teďka provedem tím, co jsme v poslední době zažili, viděli. Libore, kde jsi byl v poslední době na koncertě, na jakém, co tě bavilo?
2: Já jsem byl na koncertě Tina Riven, což je kapela, nejznámější africká kapela, a pokud nemáte peníze nebo čas na cestování, tak doporučuji zajít si na něco takového, protože jsem se cítil, jako by Sahara přiletěla za mnou do Prahy a bylo to neskutečně skvělý.
1: Hezky, hezky, moc pěkný. My jsme se byli podívat na Renem Dangovi v Brně, se kterým jsme tady s klávesistou Marťou hráli asi 4 roky, bylo to super. Co ty, Marťas?
3: No a já jsem se chtěl zeptat, jestli jste byli nějaký small talk jako s Renem, jakože bavíte se pořád, nebo?
1: Určitě, bylo to velmi přátelské.
3: Takže vy jste kamarádi s Renem Dangem.
4: My jsme vlastně už tak trošku známí.
3: Takhle, hustý, hustý.
4: Jsme vlastně trošku slavní.
3: Já vlastně nevím, s kým hraju, tady zjišťuju během toho vysvětlení. Já jsem byl na Magdy Markovi ve Foru Karlín asi 3 dny zpátky a taky to bylo kouzelný. A Pepi, ty jsi byl někde?
5: Já jsem nebyl bohužel někde.
3: No, ale počkat, ty jsi zase hrál v Polsku, ty jo, s celým
5: orchestrem. Jo, já jsem spíš jako hrál, než já jsem spíš jako účinkoval.
3: No tak já si myslím, že můžeme přejít dál, protože minutka naše vypršela. Dáme si písničku, bohužel, ze Sulého Olivera 3, Miss You, docela vypovídající, no a hnedka potom Gufra, Mary April, 9 ráno, to hodně hitů v poslední době.
0: Fine. Next Generation.

Minulý je rovinový poslední, kdy kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď akorát, když se rození, tak teprve chodím spát.

0: album.
1: Next Generation. Sedím tady stále s mýma kumpánama ze skupiny Sakai Club, posloucháte Next Generation na Fine Radio a já bych se chtěl zeptat našeho bubeníka Pepi, který dneska ještě moc nemluvil, tak chci mu dát taky prostor. Pepi, na co se během tohle léta těšíš úplně nejvíce všeho?
2: Čau, tady Josef, já se nevyslyším asi na akci 14. srpna Monkey Business a PSH.
1: Ty to zdal takhle z fleku, teda hustý. Ty a i datum si trefil, ty. No, kluci, co vy, co plánujete na léto? Kromě, když to teda vztáhnete ke kapele, jakože dovolený a samozřejmě taky zajímají, ale zajímá nás hlavně to kapelový léto.
3: A teď to zmínil Martina, letíme do Bulharska, kde si užijeme kapelní dovolenou společně s producentem Rainerem, což bude určitě kreativní i dovolenková relaxační záležitost.
4: Já jenom doplním, jedem autem, takže to bude vlastně 18 hodin krásy, sůl v očích, písek, paráda.
1: Je to tak. No a jelikož jsme uhlíkově neutrální, tak ho nebudeme plýtvat i rádiovým časem a přesuneme se k dalším dvou písničkám. Ta první je od Daniela Cezara, jmenuje se Who Knows, a ta druhá je od skupiny Jungle a jmenuje se Carry On.
0: Next Generation.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: U mikrofonu Martin ze skupiny Sakajka, posloucháte Next Generation na Fine Radio. Já mám teďka na svou spoluhráče takovou zákeřnou otázku, jak oni mi tady podle mě sežrat na zítřejším koncertu, který hrajem. Kluci, mě by zajímalo, jestli existuje nějaká věc, kterou jako vy nemáte moc rádi. On se tomu nepřišli na chuť, ale ostatní lidi to jako milují. Je to všeobecně takový nějaký třeba jako kult, který netřeba jako kritizovat. Já třeba za sebe říkám, a teda možná dostanu rout za to, ale já moc nemusím Pána prstenů, který jako všichni mi příjem milujou. Neříkám, že to je špatný, ale chápete mě. Co máte vy?
3: Pro mě jsou to třeba neslazený minerálky. Já úplně nesnáším, jak jsou tam prostě všude ty zrka a takto. A já prostě se toho napiju a ta stevie mi prostě kroutí prstama na nohou a...
2: Out of the box, kámo, neuvěřitelně.
3: Je to prostě těžký pro mě strávit a je to prostě, je to náročný.
4: Já se přiznám, že jsem nikdy nepřišel na chodě Rickovi a Mortimu. Já prostě mám rád Futuramu, mám rád South Park, ale Rick a Morty mě nějak prostě, nějak mi to nehraje na nějaký vnitřní frekvence.
5: Mám to úplně stejně, kámo, teda double roast, no.
4: Ale Pána prstenů mám rád, zase Harry Potter nějak mě úplně nerezonuje.
2: Hele, já jsem chtěl jednu, mám jenom minutku, tak pojď Maty.
3: Na fantasy mi nesahej.
2: Maty nic nemá, kroutí hlavou.
6: Bavíme se hlavně o hudbě, tak opravdu Taylor Swift, no, taky jsem jakoby nikdy tomu nepřišel na chuť. Byť jako je to skvělá písničkářka, ale nikdy mě to prostě neoslovilo.
2: Mm-hmm.
7: Ok, happy. Mě asi nezapadá jako v té hudbě, protože já když to nemusím, tak si jako, nebo kdybych na to měl něco říkat špatného, tak bych se to musel poslechnout, abych to nějak zadatil, ale já to většinou vůbec neposlouchám. Hodně to rovno dokažím.
2: Tyjo, velmi profesorské. Já stejně tak profesorské budou další dvě písničky, které vybrala naše rytmika právě Pepa s Liborem. Last Waltz od Jay Bernarda, belgický písničkář, a No Pole od Dona Tolivera. Užívejte.
0: Here we go. Number one hit music station. Next Generation.

0: Od mikrofonu vás zdraví Sakai Club a my se blížíme ke konci našeho Next Generation a po tomto vstupu bychom vám rádi pustili náš nejnovější release. Písnička, která vznikala velmi sporadicky, tak jako až neintuitivně a vlastně vzniklo z toho takové trio.
1: Ano, takové trio, tří verzí tohle songu, ten song se jmenuje I Like Bitter Drinks and You. Je to dost osobní písnička, to nebudu rozvádět, hlavně to úplně není důležitý, ale chtěl jsem říct, že jsme vydali tři verze, jak už jsem zmínil, slow verzi, ambient verzi, ta je za mě úplně nejlepší, doporučuju, a potom ta jako main verze, která je taky samozřejmě za mě velmi dobrá, povedená. Kluci, co vy byste k tomu řekli? Vzpomínáte si vlastně, jak jsme to tak jako bastlili, tu písničku? To už je docela dávno, myslím rok a půl.
0: Dobrá písnička stojí na base a v této písničce je basa furt dokola, nahrávali jsme ho asi přes čtyři vrstvy. A ta basa se furt opakuje, ale všechno kolem se tak jako mění a vytváří to takovou jako zajímavou atmosféru.
2: Úplně takovou jako atmosféru, když si třeba poslechnu The Neighborhood, tak u toho vnímám takovou jako částečnou melancholii, částečnou prostě jako takovou vnímavost do nějaké jako, já nevím, vesmírné atmosféry, jak bych to řekl.
3: Hele, já si myslím, že dost bylo slov, pojďte si tuhle písničku poslechnout. I Like Bitter Drinks and You. Právě teď.
4: Turn it up. Next generation.

0: generation. Yeah. Fine.
1: Právě jste doposlouchali písničku Blanket od nás, my jsme skupina Sakej Club a naše hodinka tady na Fine Radio v rámci pořadu Next Generation se bohužel uchýlila ke svému konci, ale nebojte, za měsíce uslyšíme znovu. Ale kluci, já bych chtěl teďka po vás nějaký jako moudro. Je přece jenom období léta, lidi jsou jako rozjetí a chtělo by to nějaký jako moudro, který by je nasměrovalo tím správným létem. Co máte pro ně?
2: Já bych vám přál pozitivní neuroplasticitu.
1: Co to je neuroplasticita?
2: Schopnost mozku učit se novým věcem.
1: Dobře, to řekl Libor za nás, za náš kapelník. Tak můžeme dále.
3: Hezky Libas. Chodíte na koncerty, užívejte léta, užívejte krásných letních večerů a sledujte náš Instagram, kde se dozvíte, kde dál hrajem a moc se na vás těšíme. Čau, čau.
4: To byl kytarista Maty, co skáže Pepa.
5: Hej, buďte zdraví.
1: Hej, nice. A poslední, Martin na klávesi.
6: Nebojte se dělat nové věci, léto je jenom jedno, letos, příště bude třeba další.
1: Já ještě doplním, i když samozřejmě mluvil z krásně do tečky, že sledujte náš Instagram, poslouchejte Sakej Club samozřejmě na Spotify, protože si myslím, že naše songy jsou mega letní. Mějte se krásně, slyšíme se zase za měsíc, ahoj.
7: We are number one. Next generation.
8: Number one hit music station.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.

0: Vysílání Fajn.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
2: Čau, tady Sofian.
3: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
0: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
1: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie E. Bones.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny.

0: watching. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka CZ.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: hudba, kterou nemusíš hledat. Fajn.
1: Hudba.
0: Hvězdy. Zákulisí.
1: A to nejlepší z internetu.
0: Instagram, TikTok, YouTube.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: To nejlepší z rádia
2: a to, co už do rádia radši nešlo.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.

0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.
2: Čang já, čuanen, nendom, game, nendom.

0: cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer zase trochu utrhne.
1: Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: All the hits right here.

Vždycky hot, vždycky hity.

0: poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Are you ready for this? Jsme Fajn, jsme Fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
1: Please welcome
0: One Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
3: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
4: Hey, I'm Gracie DeBronx.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
8: Vždycky, ho?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Fajn.
7: Vždycky hot.
0: Vždycky.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.